0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dáno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich taková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy, určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká.

0: a i dušičky a podobně, tak jednak chryzantémy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za dva roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
1: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
2: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
1: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
3: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal a v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétně o mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grillu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. Naopak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí, to ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů, vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marto.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ukrajina je blíž vstupu do Evropské unie. První přístupové rozhovory začnou už v pondělí. Archeoskanzen v Trocnově dneska pořádá historickou akci Válka a vojenství v době Jana Žižky. Areál na šumavském Špičáku se v letní sezóně zaměří na děti. Oblačnosti bude na jihu Čech postupně ubývat, teploty se dostanou ke 23 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Návštěvníci archeoskanzenu v Trocnově na Českobudějovicku se dneska můžou vydat do dob husitských válek. Akce s názvem Válka a vojenství v době Jana Žižky začíná v 10 hodin. Na programu jsou rytířské turnaje, středověká řemesla a taky velká bitva. Podrobnosti přidává Tomáš Svoboda z Jihočeského muzea.
4: Ta bitva se odehrává na pozadí husitských válek. Ten letošní scénář vypráví příběh dvou husitských hejtmanů, kteří vedou spor o vlastnictví mlýna, a jejich konflikt však přeruší útok katolických vojsk a husité jsou nuceni spojit síly proti společnému nepříteli, zvítězí, ale po bitvě se ke svému sporu opět vracejí.
2: Šumavský Špičák zahajuje jubilejní 20. sezónu. Ode dneška bude denně v provozu lanovka. Areál letos investoval do letního provozu, včetně údržby tras v bikeparku a oprav přes 2 miliony korun, říká jeho mluvčí Karel Samec.
5: Na šumovském Špičáku se během letošního léta budeme určitě více věnovat dětem. Nabrali jsme dostatek instruktorů a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku. V červenci pořádáme příměstský tábor opět zaměřený na kola. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou single trackovou trať o délce 3,5 kilometru a ta vyhovuje právě dětem, takže všechno to s tím souvisí.
2: Rozhledna na vrcholu Špičáku a turistické cesty na rozvodí a k Černému a Čertovu jezeru se otevřou v pondělí. I tam zmodernizovali naučné stezky pro děti.
1: Počasí.
2: Jih Čech je většinou zatažený s občasným deštěm, který bude od západu ustávat a ubývat bude i oblaků. Během dne čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se slabou přeháňkou a večer bude až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je klidný, nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Kapky deště dopadají i na parapet sousedící se studiem Českého rozhlasu České Budějovice a ladí to tedy dokonale a svěže. Tak ať je svěží i vaše sobotní ráno s datem, se šťastným číslem, s 13. Ano, dnes máme 13. června, tak přejeme šťastné kroky nebo šťastné kilometry v případě, že jste právě na cestách takhle časně po ránu. Máme 5 hodin k tomu 4,5 minuty. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a také pro vás chystám písně, které nestárnou, připravena v nejbližších chvílích, například Lucie Bílá, zazní Václav Neckář anebo Karel Gott. Co se týče programu, tak samozřejmě, jak jste zvyklí, dnešní den už za chvíli odstartujeme kalendáriem, které se vztahuje právě ke 13. červnu. Počkejte si na něj a krásné jihočeské ráno všem.

Je tady sobota s datem 13. června. V pražském Klementinu naměřili v tento den v roce 1964 rekordních 33,2 stupně Celsia. Nejchladněji bylo 13. června roku 1947. Teplota tehdy klesla na 7,2 stupně. Svátek právě dnes slaví Antonín. Jméno pochází z latinského Antonius, což bylo označení římského šlechtického rodu a znamená přední nebo vynikající. K jeho známým nositelům patří například fotbalisté Antonín Panenka a Antonín Barák. Z lidové pranostiky připomínáme svatý Antonín, pevně veslo třímá, často na něj hřímá a také na svatého Antonína broušení kos započíná. Z domácích událostí připomeneme rok 1897. V Praze zahájila provoz elektrická tramvaj mezi Smíchovem a Košířemi. V roce 1936 se prezident

0: V novém kontextu si dnes připomínáme vyhlášení Milánského ediktu v roce 313, který garantoval náboženskou svobodu v celé Římské říši. A ještě jedna významná událost z roku 1774, kolonie Rhode Island jako první v Severní Americe zakázala dovoz otroků. A nyní už k narozeninám. V roce 1940 se narodil srbský herec Gojko Mitić, který se proslavil rolí indiánského náčelníka Vinetu a stal se s dětským idolem zejména v bývalém východním bloku. Narozeniny slaví také švédský herec Stellan Skarsgård, také herec Roman Zach či hokejista a sportovní manažer Radim Vrbata. Rok 1942 přinesl narození i romského hudebníka a zpěváka Antonína Gondolána. Takové jest tedy kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu. Připomínám, že se probouzíte do soboty s datem 13. června. Za chvíli nás čeká Václav Neckář a poté už také předpověď počasí. Takže, ať už jste si nás naladili kdekoliv, napište nám o tom, jak moc například prší právě teď tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 90 011 03, číslo naší SMS brány, a tvar zprávy by měl být CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Já zdravím všech na ranní ptáčata a zdravím i do Zduchovic, odkud dorazila první SMS-ka. Nad Zduchovicemi zamračená obloha, ale neprší, 12 stupňů, mírný vítr. Pěkný den všem přeje Josef. Josefe, děkuji za vaši zprávu a těším se na další. Ráno bude ještě převážně zataženo, to už jest předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Občasný déšť bude od západu ustávat, ubývat bude také oblačnosti a během

0: Dnes se dočkáme polojasné až oblačné oblohy, jen výjimečně se slabou přeháňkou. Večer pak bude i obloha skoro jasná. Dnešní, tedy sobotní nejvyšší maxima jsou přislíbená mezi 20 až 23 stupni, nejvyšší teploty na horách 15 až 19, vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek dnes do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Míč je na straně Česka. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až česká vláda a jednotlivé kraje odsouhlasí oficiální kandidaturu na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Česko by ho chtělo hostit za 3 roky. Kudy by mohli cyklisté projet a kolik stojí organizování takové akce? O tom více v našem vysílání už za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Bude Česko hostit slavnostní start nejslavnějšího cyklistického závodu na světě? Francouzské vedení Tour de France čeká, až Češi oficiálně potvrdí kandidaturu na pořádání takzvaného Grand Départ. Termín směřuje na rok 2029, symbolicky 40 let od sametové revoluce. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
1: Předložili jsme naše požadavky, míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
2: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Francouzi po Češích chtějí, aby zabezpečili cesty, po kterých by závodníci jeli, a aby zajistili ubytovací kapacity. Za posledních 10 let cyklistický závod Tour de France 5x startoval v zahraničí, například v Belgii, Dánsku nebo v Itálii. Letos cyklisté vyjíždějí ze Španělska. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
3: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a těch lokalit, do kterých se uvažuje, nejenom v rámci České republiky, ale v rámci okolních zemí, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko. A potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti, kterou má Česká republika bezprecedentní. Jsme na tom daleko lépe než třeba Francie.
4: Říká Přemysl Novák z amatérského cyklistického závodu Letap Česká republika Tour de France. Vy jste Francouze taky vzali do vrtulníku, tak aby viděli ty jednotlivé možné etapy i ze zhora, což je vždycky důležité při tom závodu Tour de France.
3: To byla ta naše hlavní myšlenka, pojďme to řediteli Tour de France ukázat tak, jak vlastně ukazuje jednotlivé etapy celému světu. Myslím si, že odjížděli nadšení.
4: Takže jste je vzali nad Prahu, nad Křivoklátsko, nad Hlubokou třeba.
3: Proletěli jsme vlastně všechny ty tři plánované etapy, takže letěli jsme z Prahy přesně přes Křivoklátsko, přes Tábor, Třeboňsko, Českou Kanadu, Hlubokou a potom dále na Šumavu přes Lipno a až na Kvildu.
2: Vrtulníkem se po Česku s vedením Tour de France proletěl i 10násobný účastník největšího cyklistického závodu světa Roman Kreuziger.
5: Myslím, že byli nadšený. I pro mě osobně to bylo něco neuvěřitelného vidět různé hrady, zámky z pohledu z vrtulníku ze zhora, tak to vyzní úplně jinak a úplně si to dokážu představit živě v televizi o tom, o čem by mohli komentátoři povídat, protože tam toho je opravdu neuvěřitelně moc.
2: Český projekt na ambasádě v Paříži podpořila fotografická výstava i koncert jeho České filharmonie. Podle Přemysla Nováka by se ještě tento rok mohlo rozhodnout, jestli Česko podá oficiální kandidaturu na pořádání startu Tour de France v roce 2029. Organizování takové akce vyjde na stovky milionů korun.
3: Tady je potřeba říci, že veškeré studie vlastně z posledních startů Tour de France v zahraničí, ať už to bylo Bilbao ve Španělsku, ať už to bylo Dánsko v Kodani, anebo Itálie, tak ukazují, že ta investice se vrátí opravdu několikanásobně, 10 až 20násobně, takže opravdu ten poplatek je potřeba brát jako investici, která se mnohonásobně vrátí a vyplatí a záleží jenom na nás, na české straně, jak moc ji budeme chtít využít a jak moc se na to připravíme, tak aby ten dopad byl co nejlepší.
2: Česká kandidatura se může opřít o dlouholeté české stopy na Tour de France, upřesňuje ředitelka pařížské pobočky agentury Czech Tourism Markéta Dianová.
6: Prostřednictvím dlouholetého partnerství Škodovky nebo třeba i takovými hezkými elementy, jako je pohár pro vítěze Tour de France, který dělají čeští skláři tradičními postupy.
2: Na české ambasádě v Paříži byl vystavený zelený pohár a taky trikot pro nejlepší sprintery, který před 3 lety na Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Pokud jste právě teď na cestě, o čemž nám zpíval Vaby Daněk, přejeme šťastnou cestu, jdeme na zprávy. Ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra. Dobré sobotní ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Obyvatelé Prachatic a okolí musí po celý víkend počítat s omezením v dopravě. Důvodem je konání cyklistického závodu. Dneska se uzavře okruh v centru města a platit budou i omezení v přilehlých ulicích. Zároveň nebude možné parkovat uvnitř závodní trasy. Zítra se uzavírky rozšíří na trasy silničního závodu v okolí Prachatic, kde organizátoři budou komunikace dočasně uzavírat podle průjezdu pelotonu. Podrobnosti jsou na webu města. Série komedií Slunce seno se vrací do Hoštic na Strakonicku. Dneska ve 14 hodin je při vzpomínkové akci na herečku Helenu Růžičkovou, která by oslavila 90. narozeniny, sehrají sušičtí ochotníci. Vstupné organizátoři věnují na dobročinnost. Návštěvníci si můžou během víkendu prohlédnout taky originální filmové kostýmy a věci z archivu oblíbené herečky. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Nahradili je vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. Na jihu Čech je teď většinou zataženo s občasným deštěm, od západu čekáme ustávání srážek a taky ubývání oblačnosti. Během dne bude polojasno až oblačno, výjimečně ještě se slabou přehánkou a večer bude až skoro jasno. Teploty vystoupí ke 23, na horách k 19 stupňům. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nemáme hlášeny žádné nehody, které by na jihu Čech bránily provozu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prakticky od okamžiku, kdy česká fotbalová reprezentace postoupila na mistrovství světa, se řešila nadmořská výška. V kilometru a půl nad mořem totiž národní tým hrál úvodní zápas na šampionátu. Jestli horské prostředí dělalo problémy, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už za pár minut. Tady je Lucie.

0: Ne šrouby do hlavy, ale brouka v hlavě má asi realizační tým českého národního týmu po prvním zápase na světovém šampionátu. Česká reprezentace svůj úvodní zápas prohrála. Ve Guadalajaře národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom v nadmořské výšce kilometr a půl vedli. V 59. minutě dal gól kapitán Ladislav Krejčí.
1: Byl to secvičený signál. Takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvlnil jihokorejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
2: Jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je získ bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili ze začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a čtyřech minutách střídal.
3: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České

0: Necelá minuta zbývá a je tady 6:15. Probouzíte se do sobotního rána s datem 13. června.
1: Počasí.
0: A na naši SMS bránu už dorazily další SMSky o stavu počasí právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno všem posluchačům, v Třeboni zataženo, prší plus 14 stupňů, zdraví Ruda, větrní 15 stupňů, téměř skoro polooblačno a v pohodě zdraví po ranním špacíru Zuzka, Honza, dva pejsci. Neprší je tady poznámka, což je zajímavé, tady v Českých Budějovicích tedy ta odpověď je kladná, to znamená, že prší. A ráno je skutečně, aspoň co se předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu týká, převážně zatažené s občasným deštěm. Ten déšť bude od západu ustávat a ubývat bude také mraku. Dnes se dokonce dočkáme až skoro jasné oblohy. 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou sobotní slíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte příjemných 15 až 19, vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a srážkové úhrny do 2 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Za poezí šlápnout si do pedálů a za dalším vyžitím vás pozveme už za chvíli v tipech pro volný čas. Nabídneme například hudbu, divadlo nebo historii, tak si na to počkejte. A teď už další z písniček, které nestárnou. Naďa Urbánková a Karel Černoch. Slečna sen?
3: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnešek bude na jihu Čech pestrý jako dobře namíchaná paleta letních barev, ať už vás láká historie, divadlo, hudba, řemesla a nebo jen příjemné toulání, určitě si vyberete. Písku bude dál žít festival Dotkni se písku. Centrum města nabídne další program i příležitost zastavit se na chvíli uprostřed příjemné atmosféry. V Trocnově u Borovan zase ožije doba Jana Žižky. Historický program Válka a vojenství vás nechá nahlédnout do času, kdy se psaly dějiny s mečem v ruce. Pokud máte rádi divadlo pod širým nebem, zamiřte do Českého Krumlova. Otáčivé hlediště zve v 17 hodin na rodinné představení Herkules a večer v 21 hodin a 30 minut nabídne komedii Decameron. Dvakrát jiný svět, ale pokaždé s kouzlem zámecké zahrady. Ve 13 hodin ožije náves v Loučeji na Křemešsku loučejskými slavnostmi. Odpolední program později vystřídá večerní zábava a ve stejnou dobu, tedy od jedné odpoledne, přivítá návštěvníky také galerie u radnice v Táboře, kde si dospělí i větší děti vyzkoušejí výtvarný workshop. Na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí začne v 15 hodin oslava 25 let organizace Hafík Třeboň. Čeká vás příjemné odpoledne, které potrvá až do večera. Ve 13 hodin a 30 minut odstartuje v kempu Karvánky u Soběslavy benefiční festival Dobrovol. Hudba a dobrá nálada tam půjdou ruku v ruce s podporou diakonie Rolnička. Milovníci poezie mohou večer zamířit na zámek Kratochvíle u Netolic. Od 19 hodin tam renesanční kulisy doplní současná autorská tvorba při renesanční slam poetry. Hudební odpoledne nabídne od 14 hodin zámecký festival v Oseku u Strakonic. A kdo má rád písně Zuzany Navarové, ten si může od 20 hodin udělat výlet do Chotěmic nedaleko Červené Lhoty na Jindřichohradecku. Vesnický hudební klub Václava Koupka tam připomene její nezaměnitelný hlas koncertem Pocta Zuzaně Navarové. Třeboň dnes bude patřit také cyklistům a řemeslníkům. Už v 9 hodin se na Masarykově náměstí otevře řemeslný trh, který potrvá do 17 hodin. O hodinu později, v 10, odstartuje tradiční třeboňská šlapka. A pokud vás láká výtvarné umění, Galerie 105 vás pozve ve 14 hodin na komentovanou prohlídku a workshop k výstavě Synergie bez časí. Ve 14 hodin začne také na hřišti ve Starých Prachaticích odpoledne nazvané Kolama dolů. Soutěže a volnočasové aktivity tam potěší malé i velké. Ať už si, milí posluchači, vyberete cokoliv, přeji vám, aby dnešní den měl to správné tempo.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

zas dva cůbky mám.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na některých místech Lipenské přehrady jsou sinice s toxiny. Pro lidi nejsou nebezpečné, otrávit se ale jimi můžou zvířata. Ve středočeských Lidicích dneska uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Městská slavnost nabídne v Písku vystoupení houslisty Pavla Šporcla nebo kapely Tata Boys. Dnešní teploty se budou na jihu Čech pohybovat kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vědci potvrdili, že na některých místech Lipenské přehrady se můžou vyskytovat sinice s toxiny. Uvedla to Česká televize. Pro člověka nebezpečné nejsou, otrávit se jimi ale můžou zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psy, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie. Původ jedovatých sinic není známý, vědci ale nevylučují, že jde o přirozený jev. Nejde o řasy, které v teplých letních dnech způsobují takzvaný vodní květ. Voda v Lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Podle posledních rozborů hygieniků vykazuje velmi dobrou kvalitu. Lidi si dneska připomenou 84. výročí vyhlazení středočeských Lidic nacisty. 10. června roku 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
4: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
2: Písku pokračuje městská slavnost Dotkni se písku. Po celém městě jsou připravené aktivity pro rodiny s dětmi nebo výstava historických vozů. Detaily programu má ředitel Městského centra kultury Josef Kašpar.
5: Vystoupí například René Dank nebo třeba Emma Smetana. Ten program večer zakončí Tata Boys. Můžete se těšit i třeba na swing v podání swingového orchestru Českého rozhlasu České Budějovice. Můžete se těšit také na ponton, který se objeví na řece Otavě, kde mimo jiné vystoupí Pavel Šporcl.
6: Počasí.
2: Na jihu Čech je většinou zataženo, občas ještě prší, déšť ale bude od západu ustávat a ubývat bude i oblaků. Během dne pak čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se slabou přeháňkou a večer bude až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Na vteřinu přesně 6 hodin k tomu 4 minuty. I nadále ladíte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou, a abyste se měli nač těšit, tak zazní například Lenka Filipová právě teď s Karlem Zichem a písnička Mosty. A už za chvíli jedno zajímavé kulturní téma. Propojení špičkových hudebních výkonů s neformálními projekty. I tak lze ve stručnosti charakterizovat letošní letní program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Podrobnosti za chvíli.

0: sobotu bez afektu přejeme zpívali Lenka Filipová, Karel Zich, písničku Mosty. Dále se můžete těšit na Sen můj a Lízy, na kdo jiný by nám o tom zpíval než Stanislav Hložek a Petr Kotwald hned v zápětí. I letos Historické centrum Třeboně ožívá klasickou hudbou. O jedinečné hudební zážitky v kulisách historických budov se opět postará festival Třeboňská nocturna. Nejen o programu, historii přehlídky a její budoucnosti si Matěj Vodička povídal s ředitelkou Třeboňských nocturen Irmou Mrázkovou. Právě teď vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabízíme krátký sestřih.
1: Jak jsou aktuálně Třeboňská nocturna podle vás ukotvená na té domácí festivalové scéně?
2: Já si troufnu říci, že na české festivalové scéně jsou dnes nocturna etablovanou značkou. Za více než dvě desetiletí si vybudovala pověst festivalu, který sází na kvalitu před kvantitou. Jak už jsem zmínila, jedná se o pětidenní festival, prakticky šest večerů, kdy hosté, kteří k nám přijedou, mohou si myslím zažít velmi přátelskou a rodinnou atmosféru. My nechceme, nemáme vůbec ambice samozřejmě soutěžit s předními našimi českými festivaly velkými, ani rozpočtem, ani tou slávou, ale přinášíme něco, co možná tyto velké festivaly nepřináší, a to je ta přítomnost hudby, atmosféra, jedinečná rodinná atmosféra.
1: Zároveň, jak jsme zmínili a mnozí posluchači to jistě ví, Třeboně, jak známo lázeňské město, daří se vám festival nebo na festival, lépe řečeno, přilákat právě ty lázeňské hosty?
2: No, to je bod, kde si myslím, že je ještě prostor pro zlepšení. Ne mnoho lázeňských hostů chodí na naše festivaly a velmi mě to mrzí, protože, jak mi bylo řečeno, procedury, každodenní proces v těch lázních samozřejmě tak vyčerpává a zaplňuje ten jejich volný čas natolik, že pak už není prostor na návštěvu našeho festivalu. A také je to vlastně to, že v samotných lázních se dělá kultura vlastní, takže ta kultura je tam nabízena. Nicméně vím, že toto je prostor pro zlepšení, a nicméně s lázněmi máme úžasné vztahy, lázně nás podporují, ale vím, že lázeňských hostů k nám nechodí bohužel zatím tolik, kolik bychom si přáli.
1: Tak budeme držet palce, aby se to zlepšilo. Co naopak nabídne zahájení té letní série přehlídky? Připomenu, že se odehraje 7. července v Třeboňské zámecké kunírně.

0: Jihočeské filharmonie. To bude zahajovací koncert, během kterého se představí hudba Mozartova a třeba Haydnova.
1: Já už pouze připomenu, že zahajovací koncert festivalu se odehraje v úterý 7. července. Letní část přehlídky klasické hudby, jejímž mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice, potrvá v Třeboni do 11. července. A celý rozhovor s Irmou Mrázkovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Za chvíli počasí, tak mi pojďte napsat o tom, jaké počasí vládne právě tam, kde ladíte naše rozhlasové vlny. Mezera text, číslo naší SMS brány zajisté dobře znáte 90 011 03. Předem děkujeme.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: A zatímco tady nad Českými Budějovicemi si mraky stále hrají na schovávanou se sluníčkem, tak vy píšete SMSky a já vám za ně děkuji.
1: Počasí.
0: Dobré deštivé ráno z Jindřichova Hradce u nádraží. Zataženo a teplota 13 stupňů. Snad se to počasí během dne zlepší. Pěkný víkend všem přeje Milan. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno se sluníčkem 13 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Moc děkuji. Ano, příslib zlepšení počasí skutečně máme, aspoň to potvrzuje Český hydrometeorologický ústav. Ráno ještě bude a je převážně zatažené s občasným deštěm od západu. Déšť ale bude ustávat a během dne bude ubývat i mraků postupně až na skoro jasno. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, 15 až 19 naměříte na horách. Vítr povane mírný o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Co se týče úhrnů srážek, tak ty budou do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.

0: V nedělním Vltavínu zavítáme proti proudu času do století páry, abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla a než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajček.
1: Po písničce se už s naším regionálním stopařem podíváme do Třeboně. Zjistíme, jaké akce a prohlídky pořádá tamní zámecká lékárna.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Regionální stopař.
1: Možná už jste v našem vysílání slyšeli reportáž z prohlídky zámecké lékárny v Třeboni s paní lékárnicí. Tahle národní kulturní památka ale nabízí také spoustu dalších prohlídek a akcí a zjistil to náš regionální stopař Petr Kubát během rozhovoru s ředitelkou Lenkou Želivskou.
2: My bychom chtěli pozvat všechny návštěvníky na vlastně takové tři typy prohlídek, by se dalo říct, protože jeden ten typ je taková ta klasická, kdy vás provází průvodce v civilu. Druhý typ prohlídky je prohlídka denní, kdy vás provází průvodce, který představuje nějakou historickou osobnost, to je naše taková specialita, bych skoro řekla. No a potom jsou prohlídky večerní, kdy je více herců a je to příběh a obě ty večerní prohlídky, které tady nabízíme, byly napsány přímo pro náš dům, takže jsou opravdu velmi unikátní a specifické.
3: Návštěvníky tady provázejí postavy, které se vážou přímo k Třeboni, tak jaké to jsou?
2: My jsme se snažili samozřejmě čerpat v historii našeho domu a vůbec v historii města a vybírali jsme postavy, které se přímo vážou na náš dům, takže hlavní postavou je samozřejmě Petr Vok. Trošku zapomenutá postava je Václav Březan. To byl archivář, knihovník a kronikář pana Petra Voka, který bydlel tady přímo v tom našem domě. A pak je tady Bílá paní, to je spisovatelka Petra Braunová, ta dokonce napsala knihu o našem domě Nejsem cvok a ta provází prohlídky spíše pro děti od 5 let a děti tam najdou poklad a ona na konci zmizí, je to takový opravdu interaktivní a plný různých záhad. No a poslední prohlídkou je paní Lékárníková, která představuje postavu, která tady žila v 19. století, manželku našeho pana lékárníka.
3: Kdo chce, tak si může projít tuto národní kulturní památku i sám po své ose bez průvodce.
2: Je to trasa, kterou si každý projde sám, třeba v 20 až 30 minutách. Dostane text, který si čte a jsou to vybrané místnosti v celém domě.
3: Zámecká lékárna připravila taky jednu velkou hravou výstavu pro rodiny s dětmi.
2: K nám se vrací na půdu Leonardo, říkám vrací, protože my už jsme tuhle tu výstavu měli. Na začátku, když jsme fakt úplně otvírali, jsme vlastně s touhle výstavou, takže jsme se rozhodli se k ní vrátit, protože je opravdu naprosto výjimečná a nejenom, že v sobě spojuje tu hravost pro děti, ale také odkazuje na renesanci. V tomto stylu byl náš dům postaven a také na renesančního génia Leonarda da Vinci, který zase žil, neříkám, že úplně současně s Petrem Vokem, ale je to ta doba té renesance. Doba takových těch možná vynálezů, umění, krásných věcí a Petr Vok kromě obrazů tady měl ještě kunstkomoru a spoustu věcí typu právě dalekohled a různé vynálezy, dešťoměry a tak dále, takže se to krásně právě i vztahuje k našemu domu.
3: Na co dalšího by Lenka Želivská do zámecké lékárny letos pozvala?
2: Připravujeme prohlídku právě na téma knihy Nejsem cvok, kterou povede autorka knihy Petra Braunová a vybrali jsme pár míst tady okolo náměstí v Třeboni. Ty místa se objevují také v té knize, takže my budeme tam číst trošku ukázky z té knihy, bude k tomu připravený nějaký kvíz. Doplnila bych, že ještě tady máme výstavu Zlatem protkáno, láskou tvořeno, což je výstava 3 designových firem. A ta se vlastně střídá s těmi hranými prohlídky, takže kdykoliv přijdete, tak vás tady čeká nějaký program.
3: Doplňuje ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská. Z Třeboně Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Turisti by měli být opatrní u Stožce na Šumavě. Národní park Šumava tam opravuje cestu zvanou Ministerka. Propojuje Ježovu cestu u Schwarzenberského plavebního kanálu s Bonarovou cestou. V úseku pracuje těžká technika. Rekonstrukce cesty skončí 22. června. Děti z nízkoprahového zařízení Směr v Dačicích budou moct využívat novou relaxační zahradu. Vznikne ze zanedbaného dvora ve vnitrobloku domu, kde zařízení sídlí. Na vzniku se podílejí dobrovolníci i zaměstnanci charity. Kajakář Jakub Krejčí, rodák z Českých Budějovic, vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Navázal na týden staré vítězství v Praze a je v čele seriálu. Na jihu Čech od západu ubývá srážek i oblačnosti, během dne bude obloha oblačná až polojasná a večer bude přechodně i jasno. Teploty vystoupí ke 23, na horách k 19 stupňům. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 32 minut. A čeká nás vlastně takové sportovní okénko. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Více o tom už za chvíli a teď už vlastně něco spíše pro fotbalové fanoušky, protože písnička se jmenuje Všichni jsou už v Mexiku, zpívá Michal Tučný.

0: Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: Baba ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpívá o Fernandovi. Já bych ale znovu a ráda měla popřát Antonínovi. Pánové totiž právě dnes slaví svátek, tak jim v tento 13. červnový den přejeme jen to nejlepší.
1: Počasí.
0: A zdá se, že i co se počasí týká, tak se nám dnes bude blýskat na lepší časy. Začneme ale aktuální situací. A na tu se ptám meteorložky Evy Houbové. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak prozradíme.
2: V České republice. Pardon.
0: V pořádku.
2: V České republice je teď zataženo až oblačno, místy prší, v jižních Čechách je to hlavně v severovýchodní polovině kraje a v kopcích nad Lipnem. Teplota se pohybuje většinou mezi 8 a 14 stupni, nejchladněji z republiky hlásí Sněžka Poštovna 3,9. V Českých Budějovicích je teď oblačno 14 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře skoro 1020 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro zataženo 11 stupňů a vítr jihozápadní 6 metrů za sekundu.
0: A jak to bude tedy s mraky, s deštěm, potažmo se sluníčkem vypadat v dnešních odpoledních hodinách?
2: No, blýskat se nebude. Jak jste říkala na začátku, Adel, že se bude blýskat na lepší časy, tak obejde se to bez toho blýskání.
0: Ale lépe
2: kolem
0: bude.
2: Kolem takové níže se středem nad Skandinávií k nám proudí chladný a vlhký vzduch od severozápadu a ještě to nějakou chvilku vydrží. Teď ráno čekáme zataženo až oblačno a ten občasný déšť bude od západu ustávat. Ubývat bude i oblačnost, takže během dne už pak čekáme oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: Pro zajímavost, v kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo ve 4.57 a zapadne ve 21.07.
0: A poprosím i o nějaké ty historické teplotní statistiky.
2: Z roku 2000 máme maximum 31,7 stupně a z roku 1928 minimum 3,3.
0: A vrátíme se k počasí. Poprosím o předpověď na dnešní noc, zdali bude upršená či jasná a také zítřejší den.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, kránu té oblačnosti ještě trošku přibyde a na Šumavě se ojediněle může vyskytnout slabá přeháňka. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Přes den bude proměnlivá oblačnost a během dne se taky místy vyskytnou slabé přeháňky, ale skoro to se nebude stát za řeč. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude kolem 14. Vítr povane opět mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno a bio zůstane na jedničce.
0: Nicméně teplotně vhodné, dejme tomu pro nějaké ty sportovní nebo venkovní aktivity, tak děkujeme za ta slova a o další předpovědi se spolu pobavíme zase za hodinu. Naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Meteorložka Eva Houbová byla s námi. Za chvíli už kapela Jelen.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
0: A za chvíli už si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popovídáme se spisovatelem Václavem Votrubou o jeho psaní. Dobré sobotní ráno.

0: Dnes v podvečer, konkrétně krátce po 17. hodině, přivítáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice další díl seriálu Jihočeši. Dnes si do něj Filip Černý pozval Václava Votrubu, fotografa, bývalého novináře a hlavně úspěšného spisovatele, který se etabloval především v žánru hororového čtení. Tady je malá ukázka z jejich povídání.
1: Ještě jednu historku, protože poslední šumavský děs, který vyšel v loni, tak tam jsou hezký fotky, doprovodný ke každý kapitole a autor těch fotografií mi říká, hele, já nemůžu najít tohle místo, protože on jel na každý to místo, kde se to odehrává, říká, to nemůžu najít, říkám, no, protože to místo neexistuje. Takže já miluju i takovou tu mystifikaci, která tomu šumavskému děsu patří, protože já jenom ještě dodám, kdo neví, co je šumavský děs, tak to nemá být jako... Jak to zní šumavský děs? Šumavský děs je postava, je to mýtická postava, která se jmenuje šumavský děs, to znamená s velkým D.
2: Vy jste zmínil to nakladatelství Golden Dog, pod kterým tvoříte, které se specializuje na strašidelné příběhy. Jste tam parta autorů. Co vás právě spojuje?
1: Co nás spojuje s ostatními autory? Já zase musím říct, že zase tolik autorů neznám. Ze stáje Golden Dog, ono se to rozrůstá, ale zase mám tam několik lidí, který bych označil za svý kamarády. U těch vím, spojuje všechny to láska k tomu žánru, k tomu hororu. Opravdu to jsou všechno srdcaři, kteří mají rádi ten horor. A já si nedělám iluze o tom, že samozřejmě tím, že ono to v posledních letech trošku vyrostlo, že to může lákat i leckoho, kdo třeba takový srdcař není, a řekne si, hele, teď docela možná začíná frčet horor, zkusíme to. A já myslím, že to ten čtenář vždycky pozná.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady sobotní ráno, pro upřesnění datum 13. června. Za chvíli celá, a to znamená, že k mikrofonu usedla Petra Pitra.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Návštěvníci Zoo Hluboká se dneska můžou seznámit s ohroženými druhy zvířat. Tři šumavské hrady seznámí návštěvníky se svým vývojem a obnovou. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až polojasné s teplotami do 23 stupňů. Příjemné sobotní ráno vám přeje Petra Pitra. Nový kariérní řád má přinést změny v odměňování učitelů. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dneska vychází hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Den pro českou přírodu dneska v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou představí ohrožené druhy zvířat. Pro děti jsou připravené soutěže i výtvarné dílny. Návštěvníci se od 10 do 16 hodin dozví, jak můžou sami přispět k ochraně naší přírody. Doplňuje Michala Jerhotová ze Zoo Hluboká.
6: Rádi bychom návštěvníky zoo seznámili s některými ohroženými druhy živočichů české přírody, například sesíčkem obecným, užovkou stromovou, vydrou nebo syslem obecným. Odborníci budou informovat veřejnost nejenom o záchranných programech, ale také poradí, jak se mohou sami zapojit do ochrany ohrožených druhů.
1: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je k tématu porovnávací fotografická výstava. Návštěvníky pak areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Informace k programu na hradu Rabí dodává jeho kastelánka Hana Rudová.
7: Pro návštěvníky máme dvě varianty, co u nás podniknou. Buď to si můžou výjimečně projít celý hradní areál samostatně, včetně výstupu na nejvyšší věž. A pro ty, kteří by se chtěli o hradu naopak dozvědět mnohem více, nabízíme po oba dny kastelánské prohlídky, vždy v 11 a ve 14 hodin.
1: Na Kašperku jsou po oba dny taky prohlídky s kastelánem. Dneska navíc i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech postupně od západu ustávají srážky a ubývá i oblačnosti. Během dne čekáme oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu až severozápadu a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích zůstává bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jihočeské ráno je ve své polovině a tak vám přeji hlavně s úsměvem vkročit do víkendu, který je v podstatě celý před námi. Máme 7 hodin, k tomu 4 minuty a s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Krásné ráno, krásný den i celý víkend. Eláni a kočka už jsou před námi a míříme k další zajímavé jihočeské reportáži. Přes 50 let pečuje Jan Míša Černý o medvědy na Krumlovském zámku. Teď za svoji práci dostal cenu města. Více o tom už za chvíli.

0: Na Krumlovském zámku už 52 let udržuje medvědář Jan Míša Černý tradici sahající až do počátku 16. století. A o medvědech Marie Terezii, Polixeně a Vilémovi mluví skoro jako o svých dětech. Za dlouholetou službu teď navíc dostal i cenu města Český Krumlov. Za krumlovskými medvědy a jejich ošetřovatelem vás teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme.
1: To je ta stará, jo. Tamhle leží mezi dveřma, když se podíváte tady z okýnka. Takhle, vidíte ji?
2: Ukazuje Jan Míša Černý na 33-letou medvědici Marii Terezii, nejstarší obyvatelku medvědího příkopu na zámku Český Krumlov. Kromě ní se krumlovský medvědář stará ještě o další dvě šelmy. Celodenní péče o ně začíná už v 8 hodin.
1: Já sem přijdu tak po 8 hodině, no a jsem tady do těch 12 do půl jedný. Po 5 hodině sem zase jedu, jsem tady tak do půl 8 do 8 hodin.
2: 80% potravy krumlovských medvědů tvoří ovoce nebo zelenina. Dostávají ale třeba i jogurty, tvarohy, rybí tuk nebo vařené vejce. Měsíčně vypíjí 800 litrů mléka.
1: Samozřejmě nejradši mají, když se ho veme, tak mě, ne, to je jasný, ale jinak mají samozřejmě med, jo. A ten med já mažu na dřeva, na skálu a do toho pak vemu to vajíčko oloupaný a k tomu medu, jim to takhle máčknu do té škvíry. No a tím mají právě ten pohyb a tu zábavu.
2: Původně měl Jan Míša Černý dělat práci medvědáře jenom dočasně. Péči o medvědy na zámku Český Krumlov se ale věnuje už 52 let. Celkově se mu do péče dostalo 16 medvědů.
1: Ono to začalo tím, že jsem vlastně kamarádil s bývalým ošetřovatelem a chodili jsme na pivo a hráli jsme karty. A on někdy to přepísknul, no a dal mi klíč a povídá Honzíku, jdi nakrmit, jo. A já jsem za něj vždycky chodil krmit a tohle to všechno. Paní bývalá ředitelka, to bylo v 75. roce, tak mi přinesla klíče a povídá

0: být součást právě té historie, aby to lidstvo se naučilo ctít tu historii a i tu přírodu, i ty zvířata, protože na to si zapomíná. A strašně mě hřeje to, když jdu městem nebo tohlesto a děti na mě křičí, hele, strejda, medvědář. Jo.
1: Za 52 let své služby městu a krumlovským medvědům teď dostal i cenu města Český Krumlov. Tak každý rok oceňuje místní významné osobnosti.
0: Radost jsem měl samozřejmě, ale víc jsem byl překvapený. Já jsem vůbec nečekal nebo tohlesto, že bych někdy mohl mít takovouhle poctu. A já si myslím, že postupně by měl dostat takovouhle cenu každý ten významný občan, který něco pro to město znamená.
1: Přáním krumlovského medvědáře Jana Míši Černého je podle jeho slov narodit se v příštím životě jako medvěd a zůstat na krumlovském zámku, tak aby se o něj staral jeho syn nebo vnuk, kteří po něm péči o medvědy převezmou. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je přesně 7:45 a konečně nám, aspoň tedy v jeho české metropoli, začíná svítit sluníčko.
1: Počasí.
0: A co říkají SMSky od vás? V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno, 14 stupňů. Příjemnou sobotu přeje Marie. Ve Velešíně polooblačno, 14 stupňů. Všem dobré ráno přeje Andulka. Dobré ráno z Berloha, kde je oblačno. Po nočním dešti vane slabý vítr a teplota je plus 12 stupňů. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie. A info z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď ráno ještě převážně zataženo, ale postupně mraku i deště začne ubývat. A to až na jasnou oblohu večer. Teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia, 16 až 19 naměříte na horách. Vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Srážkové úhrny pro dnešek do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: V zelených světech připomeneme víkend otevřených zahrad, probereme si trvalku zvanou Amsonie, farmářka Lenka Šulcová poví, jak hnojit bez chemie a zavítáme i za zkušeným pěstitelem tilancí a bromélí. Magazín pro milovníky zahrad začíná v neděli krátce po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Do Lomnice nad Lužnicí, do Loučeje nebo do Oseku vás už za chvíli v našem vysílání pozveme v tipech pro volný čas. Tak si na to počkejte. Dobré jitro.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 7.19, je tady sobotní ráno, víkend odstartoval a jak dnešek strávit?
1: Tipy pro volný čas.
0: V Písku dál bude žít festival Dotkni se Písku. Krajanka, Emma Smetana, Swing Band Tábor. Vystoupí také Vojta Nedvěd, Pavel Šporcl anebo Tata Boys. Bohatý i hudební program. V Trocnově u Borovan zase ožije doba Jana Žižky. Historický program Válka a vojenství vás nechá nahlédnout do času, kdy se psaly dějiny s mečem v ruce. Krumlovské otáčivé hlediště zve v 17 hodin na rodinné představení Herkules a večer v 21.30 nabídne komedii Decameron. Ve 13 hodin ožije náves v Loučeji na Křemešsku loučejskými slavnostmi. Odpolední program později vystřídá večerní zábava. Ve stejnou dobu, tedy od 1 odpoledne, přivítá návštěvníky také galerie u radnice v Táboře, kde si dospělí i větší děti vyzkoušejí výtvarný workshop. Na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí začne v 15 hodin oslava 25 let organizace Hafík Třeboň. Čeká vás příjemné odpoledne, které potrvá až do večera. A ve 13 hodin 30 minut odstartuje v kempu Karvánky u Soběslavy benefiční festival Dobrovol. Hudba a dobrá nálada tam půjdou ruku v ruce s podporou diakonie Rolnička. Milovníci poezie mohou večer zamířit na zámek Kratochvíle u Netolic. Od 19 hodin tam renesanční kulisy doplní současná autorská tvorba při renesanční slam poetry. Hudební odpoledne nabídne od 14 hodin zámecký festival v Oseku u Strakonic. A kdo má rád písně Zuzany Navarové, ten si může od 20 hodin udělat výlet do Chotěmic nedaleko Červené Lhoty na Jindřichohradecku. Vesnický hudební klub Václava Koupka tam připomene její nezaměnitelný hlas s koncertem Pocta Zuzaně Navarové. Třeboň dnes bude patřit cyklistům a řemeslníkům. Už v 9 hodin se na Masarykově náměstí otevře řemeslný trh, který potrvá do 5 odpoledne. O hodinu později, v 10 hodin, odstartuje tradiční třeboňská šlapka. A pokud vás láká výtvarné umění, Galerie 105 pozve ve 14 hodin na komentovanou prohlídku workshop k výstavě Synergie bezčasí. Ve 14 hodin začne také na hřišti ve Starých Prachaticích odpoledne nazvané Kolama dolů. Soutěže a volnočasové aktivity tam potěší malé i velké.

0: za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme do ráje, a to s Argemou. Čeká nás samozřejmě další zajímavá reportáž, tak si počkejte. Teď Petra Pitra.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik iránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Obyvatelé Prachatic a okolí musí po celý víkend počítat s omezením v dopravě. Důvodem je konání cyklistického závodu. Dneska se uzavře okruh v centru města a platit budou i omezení v přilehlých ulicích. Zároveň nebude možné parkovat uvnitř závodní trasy. Zítra se uzavírky rozšíří na trasy silničního závodu v okolí Prachatic, kde organizátoři budou komunikace dočasně uzavírat podle průjezdu pelotonu. Podrobnosti jsou na webu města. Série komedií Slunce, seno se vrací do Hoštic na Strakonicku. Dneska ve 14 hodin je při vzpomínkové akci na herečku Helenu Růžičkovou, která by oslavila 90. narozeniny, se hrají sušičtí ochotníci. Vstupné organizátoři věnují na dobročinnost. Návštěvníci si můžou během víkendu prohlédnout taky originální filmové kostýmy a věci z archivu oblíbené herečky. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Nahradili je vítězky první ligy České Budějovice, které prohráli baráž s Olympem. Dneska bude na jihu Čech oblačno až polojasno, večer přechodně až jasno. Teploty vystoupí ke 23, na horách k 19 stupňům. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez vážnějších komplikací a hlavně bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše fotbaluchtivé zraky se sice v těchto dnech ubírají spíše směrem za oceán, ovšem i tady na jihu Čech to bude stát za to. Na programu je teď o víkendu poslední kolo krajského přeboru a více to už za chvíli rozebere Kamil Jáša. Do té doby tohle je ráj kapela Argema. Příjemné sobotní ráno s datem 13. června.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den vám. Od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady fotbalové mistrovství světa, ale i v kraji se bude hrát fotbal. Také o nejpopulárnější hře planety bude řeč v následujících 2 minutách.
0: Sport na víkend.
1: Vyrazit můžete na poslední kolo 5. ligy, tedy fotbalového krajského přeboru. Po pátečních zápasech Strunkovice, Dražice a Olešník Osek přijde na řadu fotbalová super sobota. Už v 10.30 budou proti sobě hrát Sokol se Zimovou Ústí a Týn nad Vltavou. Ve 13.30 Roudné s Kaplicí, ve 14 hodin Dolní Dvořiště s Třeboní a Jindřichův Hradec s Meteorem Tábor. V 15 hodin budou hrát proti Vín se Semicemi a tuto sezónu uzavře od 17 hodin v sobotu souboj lídra ze Strakonic s Mirovicemi. Z nižších soutěží jsme tentokrát vybrali Deštnou z Jindřichohradeckého okresu. V 9. lize ve skupině B nastoupí fotbalisté právě z tohoto klubu v Kunčaku. Zápas začne už v 10 hodin a 15 minut. Bude tak dost času na dokopnou. Podle Davida Aujezdeckého bývá dokopná i s partnerkami.
2: Přetrkně něco napečou, uvaří a pak tam se dnesky po zápase po posledním sejdem a zapijem tu poslední sezónu.
0: Sport na víkend.
1: Také tentokrát můžete podpořit svět těch, kteří v životě neměli tolik štěstí. Už 15. ročník benefičního turnaje v beach volejbalu smíšených trojic se bude hrát v sobotu. Začátek je v 9 hodin ráno, ale do areálu Beach Parku v Českých Budějovicích se můžete vydat úplně kdykoliv. Výtěžek z turnaje bude věnován Centru Bazalka.
0: Sport na víkend.
1: V neděli se uskuteční na stadionu v Českobudějovických 4 dvorech 2. kolo krajského přeboru atletických družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň. A když už jsme u královny sportu, tak připomeneme i nedělní kontrolní závody přípravek a mladšího žactva v Milevsku. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Kdyby vám během víkendu cokoliv ze světa sportu uteklo, nezapomeňte, že pro vás na této stanici budou v pondělí krátce po 14:30 odpoledne připraveny sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Diana Ross, v případě, že právě snídáte, přejeme dobrou chuť. Je tady jedno z víkendových rán, to příjemnější sobotní, protože celý víkend je ještě před námi. A jaký že bude?
1: Počasí.
0: To se dozvíme, já s dovolením začnu krátkou SMS-kou, která dorazila. Krásné ráno z Prachatic, 16 plus pěkný den přeje Helča, to vypadá nadějně. A podrobně o aktuální situaci na jihu Čech nám už poví meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Já myslím, že opravdu je hezké ráno. Ta oblačnost se rozpouští a teplota pomalu stoupá. Teď je tak mezi 11 a 16 stupni převážně. Srážky ty se drží ještě na severu a východě kraje. V Českých Budějovicích je teď, no už se dá říct polojasno, 15 stupňů, vane jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je 1019 hektopaskalů, takže slabě klesnul. Na Choráněvě je oblačno 11 stupňů a západní vítr dokonce 8 metrů za sekundu.
0: Jak to s počasím bude vypadat dnes přes den?
2: Kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám proudí chladnější a vlhký vzduch od severozápadu. Čekáme, že ty srážky od západu ustanou a oblačnost bude spíše tak oblačno až polojasno. Večer potom přechodně i jasno. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Rozfouká se poměrně citelný vítr, mírný západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: Jaký je stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Není to tak špatné. Na Soumarském mostě je stav 49 cm, takže tam platí zákaz splouvání, ale ve Vyšším Brodě je na hranici sjízdnosti Vltava 59 cm a průtok 6,2 metru krychového za sekundu. Lužnice je v pořádku, sjízdná na Pilaři 135 cm, průtok 2,3, v Bechyni 91 cm a průtok 4,3. Otava v Katovicích je taky sjízdná 47 cm a průtok 6,4. Teplota vody 13 až 16 stupňů a na Lipně skoro 19.
0: Jaký bude zbytek víkendu?
2: V noci bude jasno až polojasno a kránu převážně oblačno. Na Šumavě se ojediněle může vyskytnout i slabá přeháňka. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost a místy slabé přeháňky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů a na horách bude kolem 14. Vítr pořád mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio pořád na jedničce.
0: A ještě poprosím o předpověď na pondělní den.
2: To už se začne více prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám od severozápadu. Čekáme v pondělí polojasnou oblohu, k večeru až jasnou. Teplota ráno bude kolem 8, odpoledne do 20 stupňů a vítr pořád ještě ten západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Dále v předpovědi pokročíme opět za hodinu. Byla s námi meteoroložka Eva Houbová. Prozatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jestli pak víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si počkejte a dobré ráno. Právě.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeskou vesnicí roku se stal Římov na Českobudějovicku. Lidi měli na elektrokolech loni o třetinu víc nehod než předloni. Archeoskanzen v Trocnově dneska pořádá historickou akci Válka a vojenství v době Jana Žižky. Oblačnosti na jihu Čech ubývá, odpoledne bude až polojasné. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Římov na Českobudějovicku se stal jihočeskou vesnicí roku 2026. Porota obci udělila titul za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Návštěvu hodnotící komise popsal starosta Miroslav Slinták z ODS.
4: Prošli jsme si asi kilometrový úsek pašivé cesty od Hamru, Getsemanská zahrada se tomu říká, jsou to tři zastavení krásné, je to sice do kopce, ale všichni dostali zpěvničky, museli jsme staré písně v takovém zpívat se do poru pana faráře, se vždycky zastavilo, zpívalo se a já si myslím, že to se jim strašně líbilo.
2: Cyklisti na elektrokolech loni havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik bylo 870 nehod. Skoro polovina se stala v létě od června do srpna.
5: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
6: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
5: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
7: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolili vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
5: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Návštěvníci archeoskanzenu v Trocnově na Českobudějovicku se dneska můžou vydat do dob husitských válek. Akce s názvem Válka a vojenství v době Jana Žižky začíná v 10 hodin. Na programu jsou rytířské turnaje, středověká řemesla a taky velká bitva. Podrobnosti přidává Tomáš Svoboda z Jihočeského muzea.
8: Ta bitva se odehrává na pozadí husitských válek. Ten letošní scénář vypráví příběh dvou husitských hejtmanů, kteří vedou spor o vlastnictví mlýna. A jejich konflikt však přeruší útok katolických vojsk a husité jsou nuceni spojit síly proti společnému nepříteli, zvítězí, ale po bitvě se ke svému sporu opět vracejí.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech postupně ubývá oblačnosti, během dne čekáme oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu až severozápadu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3 na 145. kilometru u Kamenného újezdu na Českobudějovicku ve směru na Kaplici, je tam odstavené nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je tady 13. červnové ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a svátek dnes slaví Antonín, tak milí Toníčci, přejeme jen to nejlepší k vašemu svátku. Na svatého Antonína broušení kos započíná, to jest pranostika, která se vztahuje k dnešnímu dni. Tak ať stojí za to, teď už písničky z cizí kapsy.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Jinými slovy, jste ve správný čas na správném místě a proto si teď můžeme poslechnout český otisk jedné z nejpopulárnějších balad 80. let. Zpívat nám bude Jitka Zelenková.

Nejprve v roce 1985 na singlu, o dva roky později i na velkém albu. Tak Jitka Zelenková představila českému posluchači melodii, která již tou dobou úspěšně rotovala v rádiích na jih i západ od našich hranic. A vlastně i jinde ve světě. Ostatně původní skladba I Want to Know What Love Is dosáhla na nejvyšší místo ve dvou nejvýznamnějších hitparádách, aspoň co se týče posluchačského a komerčního potenciálu, tedy v Anglii a v Americe. Když bychom později narozeným chtěli představit typického reprezentanta hudebního šuplíku nadepsaného hitová poproková balada 80. let, můžeme bez obav sáhnout po této písničce. Britsko-americká skupina Foreigner je vystavila na podmanivé melodii tažené klávesovými linkami a hymnickým refrénem a usadila se s ní nejen v žebříčcích, ale samozřejmě i v playlistech většiny mainstreamových stanic. Nemluvě o tom, že ještě dlouho potom, co píseň vešla ve známost, bylo takřka nepředstavitelné, aby ji ze svého výběru vynechali všichni diskotékoví žokejové servírující dolů na parket chvilky u tance zvaného ploužák. Dlužno však dodat, že jakoliv obliba kapely Foreigner vydržela požehnanou řadu let, konečně přes 70 milionů prodaných alb v skutku nezavdává pochyb o dlouhodobé popularitě, na podobnou hitparádovou trefu už si ve své další kariéře nesáhla. Ze všech hitů, které má skupina kolem klávesisty Micka Jonese na kontě, má právě tento největší lesk. Bez pochyby i díky pěveckému sboru z New Jersey, který se opírá do refrénu. Jak už to bývá, k úspěchu se každý rád hlásí. A tak svého času panoval jistý nesoulad mezi kapelníkem a zpěvákem stran autorského podílu. Mick Jones údajně melodii vymyslel ve 3 ráno, kdy, jak říkal, pracoval nejraději, protože všichni spí, telefony nezvoní a člověk se může lépe soustředit. Prý, kde se vzala, tu se vzala, prostě najednou byla melodie na světě. Zpěvák Lou Gramm to viděl trochu jinak, neboť měl pocit, že na finální podobě písně odvedl taky nezanedbatelný díl práce.

0: Veskrze baladické písničky z cizí kapsy dnes připravil Martin Šustr. Sem do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ty jsou pro dnešek za námi, další opět zítra, teď už počasí.
1: Počasí.
0: Volary Rafanda zataženo 15 luděk a Zdeňka podepsání dobré ráno zataženo s deštěm pofukuje 16 stupňů pohodu a klídek vám i posluchačům přeje Věra Stýna. Takové byly vaše SMSky, děkuji za všechny, které dorazily během dnešního jeho českého rána. Jaké počasí nám udává pro dnešek Český hydrometeorologický ústav? Až se rozplyne to zataženo a oblačno, tak se dnes dočkáme polojasné a přechodně i jasné oblohy. 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou přislíbená sobotní nejvyšší maxima, 16 až 19 naměříte na horách, vítr bude foukat o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a co se týče předpokládaného srážkového úhrnu,

0: tak ten bude do 2 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Prostor u Malého jezu na Malši naplní od příští středy festival nového cirkusu Mosty. S Kateřinou Vaničkovou a Šárkou Zavadilovou si budeme povídat o tom, co všechno nás tam čeká. Poslechněte si Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků, proto na ně staví hnízdící voliéry na přírodních pastvinách. Řekla jsem na ně, myslela jsem pro ně. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: 6 mláďacíčka obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu sýčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat sýčků do Bavorska a jejich rozšíření v Plzeňském kraji.
1: Voliéru na sýčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro sýčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Co třeba vy jste vypozoroval schování těch sýčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
2: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě sýčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u sýčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: Jim předkládáme živý myši, přirozeně zbarvený, hnědý nebo šedý, tak aby se oni postupně naučili sami si tu potravu ulovit, aby po otevření samotné voliéry byli schopni bez problémů v přírodě fungovat.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začaly zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
1: Tady ta voliéra letos vznikla nově. Proč právě tady?
3: Vznikla právě tady proto, že je to tady navázaný na pastvu dobytka, v tomto případě skotu. Je to pro ně prostě přirozený prostředí, kde můžou dobře lovit.
1: 2 voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových Lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci sýčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten sýček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v Plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření sýčků v Plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
5: A k mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice už usedla Petra Pitra, připraveny jsou čerstvé zprávy. Dobré ráno.
6: Je 8:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Zdravotní pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v Česku označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Silničáři dneska v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jiloviště poblíž Prahy. Konstrukce je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Podle silničářů by měla uzavírka trvat minimálně do zítřejšího rána. Turisti by měli být opatrní u stožce na Šumavě. Národní park Šumava tam opravuje cestu zvanou Ministerka. Propojuje Ježovu cestu u Schwarzenberského plavebního kanálu a Bonarovou cestu. V úseku pracuje těžká technika. Rekonstrukce cesty skončí 22. června. Kajakář Jakub Krejčí, rodák z Českých Budějovic, vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Navázal tak na týden staré vítězství v Praze a je v čele seriálu. Dneska bude na jihu Čech oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Teploty vystoupí ke 23, na horách k 19 stupňům. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Bez nehod a bez komplikací, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Řeky na jihu Čech už se pomalu začínají plnit loděmi a rafty, přestože v nich není moc vody. Bez větších problémů se dá sjet pouze hlavní úsek Vltavy. I tam si ale vodáci musí dávat místy pozor. Podrobnosti přineseme v jihočeském ránu v reportáži už za pár minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, připravena už je pro vás Olga Lounová. Dobré jitro.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Svět. Jihočeským vodákům komplikuje začátek sezóny nedostatek vody, a to navzdory srážkově bohatšímu uplynulému týdnu. Většina jihočeských řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sízná jenom místy. A vodáci se nedostanou ani na teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná.
1: I na raftech jsme to poznali, kdy opravdu háčci měli hodně práce a museli hlásit spousty kamenů a na mnoha úsecích jsme drhli.
2: Všímá si nízkého stavu vody ve Vltavě. A přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak, vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sízné nebo i nesízné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibyde.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Teď koukám na stav vody v Táboře, je to plně sízné i včetně jezů na plastových kánojích. Na raftech je to na hraně. Teďka rafty ještě půjčujeme, pokud to klesne o dalších 5 cm. Tak už rafty třeba na téhle části řeky nepůjčujeme.
2: Podle něho se i přes déšť v uplynulých dnech nepodařilo dohnat deficit z velmi suchého jara.
4: Ale to neznamená, že by voda tady nebyla, vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sýznosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Jistotu sýznosti po celé léto má díky regulovanému průtoku pouze zmíněný úsek Vltavy. V případě extrémního sucha by tak zůstala jedinou řekou, na kterou by vodáci mohli vyrazit, říká Václav Novák z kempu Braná.
3: Kdyby k této situaci došlo, tak věřím tomu, že to nejenom my, ale i ostatní kempy a půjčovny na Vltavě kapacitně zvládnou. Pouze bych pak doporučil vodákům, aby jezdili spíš v termínech pracovních dní.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Trošku mi připadá, jako by si s námi to sluníčko hrálo zatím naschovávanou, aspoň tedy tady v Českých Budějovicích. Konkrétnější o aktuálním počasí na jihu Čech už bude meteoroložka Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den. Opravdu si s námi hraje. Je teď v jižních Čechách od polojasna až po zataženo a srážky, ty se teď vyskytují hlavně v oblasti mezi Týnem nad Vltavou a Dačicemi. Teplota zase o kousek povyrostla, je mezi 12 a 18 stupni. V Českých Budějovicích je teď oblačno, skoro 18 stupňů, vané západní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je necelých 1019 hektopaskalů, pomalu klesá. Na Choráněvé je skoro zataženo 12 stupňů a vítr západní 6 metrů za sekundu.
1: Tak a já teď venku vidím jeden velký šedivý mrak. Jak to bude s mraky vypadat v odpoledních hodinách?
2: Neopustí nás. Kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám proudí chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Čekáme, že ta oblačnost bude taková proměnlivá, nebo dalo by se říct oblačno až polojasno, a večer pak přechodně i jasno. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů a na horách na 16 až 19. Vítr bude takový svižnější, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
1: Svižnější vítr, krásné sousloví, chválím. A jak bude vypadat dnešní noc a vůbec zbytek víkendu?
2: V noci bude jasno až polojasno a potom kránu až oblačno. Na horách se ojediněle může objevit i slabá přehánka. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Přes den nás čeká zase proměnlivá oblačnost a místy slabé přehánky. Teplota vystoupí zítra níže než dneska na 16 až 19 stupňů. Na horách na 13 až 16. Vítr zůstane ten svižnější, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio na jedničce.
1: Svižné tempo, ještě že to není sprint. Podíváme se na příští týden, jaké bude pondělí.
2: Začne se prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám od severozápadu. V pondělí čekáme většinou polojasné počasí, k večeru až vyjasnění. Teplota ráno bude kolem 8 a odpoledne pořád ještě spíše jarní do 20 stupňů. No a ten vítr pořád ještě svižnější, západ až severozápad 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A jak se počasí změní v úterý?
2: V úterý už začne stoupat teplota, no a potom od středy začne léto, až možná tropy se přiblíží. V úterý bude polojasno až oblačno, bez srážek, teplota ráno kolem 7, odpoledne tak do 23 stupňů a vítr jenom slabý západních směrů. No pak už bude tepleji, jak říkám.
1: Výborně, tak se máme na co těšit. Meteoroložka Eva Houbová nám dnes po ránu věnovala svůj čas. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: V nedělním Vltavínu zavítáme proti proudu času do století páry, abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla a než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Musím říci, že když poslouchám Learning to Fly, písničku, která v podstatě je o tom naučit se létat, tak si vzpomínám na to, co mám v aktuální době velice v oblibě, a sice živé sledování čapích hnízd, například toho v Milíně a tak dále. Je krásné vidět, jak je ta příroda moudrá, a právě o učení se létat je tato píseň, a proto i ti čápy, kteří teď aktuálně se snaží, respektive ta mláďata, rozhýbat ta křídla, aby už se brzy mohla vydat na cestu směr jich, no říkám brzy, za 2 měsíce. Je to zkrátka řehole, mají na to tak málo času. Já věřím, že vy máte toho času víkendového před sebou dosti, volného a nejlépe s rodinou, tak si to užijte. Adéla Jirkalová se s vámi loučí, děkuji za pozornost a zítra krátce po 5. se těším na slyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na některých místech Lipenské přehrady jsou synice s toxiny. Pro lidi nejsou nebezpečné, otrávit se ale jimi můžou zvířata. Trumpovo jméno na fasádě Kennedyho centra ve Washingtonu zůstalo, soud přitom nařídil jeho odstranění. Kajakář Josef Dostál a dalších 8 Čechů bude dneska bojovat o medaile na mistrovství Evropy v kanoistice. Teploty na jihu Čech odpoledne vystoupí ke 23 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vědci potvrdili, že na některých místech Lipenské přehrady se můžou vyskytovat synice s toxiny. Uvedla to Česká televize. Pro člověka nebezpečné nejsou, otrávit se jimi ale můžou zvířata. V minulých dnech uhynuli 2 psy, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie. Původ jedovatých synic není známý, vědci ale nevylučují, že jde o přirozený jev. Nejde o řasy, které v teplých letních dnech způsobují vodní květ. Voda v Lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Podle posledních rozborů hygieniků vykazuje velmi dobrou kvalitu. Davy lidí před Kennedyho centrem ve Washingtonu marně čekali na odstranění jména prezidenta Donalda Trumpa z názvu instituce. Šéf Bílého domu ho podle soudu nechal umístit na fasádu budovy protiprávně. Centrum ho mělo do páteční půlnoci nechat odstranit. To se ale nestalo.
3: Lidé shromáždění před Kennedyho centrem opakovaně skandovali, aby pracovníci čekající na lešení začali Trumpovo jméno odstraňovat z fasády. Z rozhodnutí federálního soudu tak měli učinit do páteční půlnoci, protože změnit jméno centra smí podle zákona pouze kongres. Trumpem dosazená rada se proti příkazu odvolala, ale ten její žádost zamítli ještě před půlnocí. Dělníci jsou připraveni na místě, pokyn k odstranění Trumpova jména ale stále nedostali. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Den pro českou přírodu dneska v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou představí tuzemské ohrožené druhy zvířat. Pro děti jsou připravené soutěže a výtvarné dílny. Návštěvníci se od 10 do 16 hodin dozví, jak můžou sami přispět k ochraně naší přírody. Doplňuje Michála Jerhotová ze Zoo Hluboká.
4: Rádi bychom návštěvníky zoo seznámili s některými ohroženými druhy živočichů české přírody, například sesíčkem obecným, užovkou stromovou, vydrou nebo syslem obecným. Odborníci budou informovat veřejnost nejenom o záchranných programech, ale také poradí, jak se mohou sami zapojit do ochrany ohrožených druhů. Sport.
2: Martina Fuchsu dneska čeká finále mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku na trati 1000 metrů. Na ní letos ve světovém poháru ani v dosavadním průběhu šampionátu neprohrál jedinou rozjížďku a je největším favoritem.
5: Každá medaile je pro mě jako skvělá. Budu se snažit jako vždycky to tak nějak napálit od začátku, vidím, co na to budou říkat soupeři. Když mi bude někdo stačit, tak se prostě budu tak nějak snažit furt s ním jet a nechat si nějaký síly do toho finiše, kam budu se snažit dát prostě 100% a budu doufat, že i kdyby mi někdo v tom finiši stačil, takže já budu mít tu silnější vůli a budu tam rychlejší v cíli.
2: Kanoista Fuchsa nastoupí ve finále zhruba 10 minut před 12. O chvíli dřív se ve finále na stejné trati mezi kajakáři představí Josef Dostál.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech ubývá oblačnosti, během dne čekáme oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu až severozápadu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici na trase Vodňany Stožice, je tam osobní auto mimo silnici a na místě zasahují záchranáři. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Jedna z nejvýznamnějších románských památek
2: v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlická farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zde bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct i předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád. Řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kanceláře.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček. Ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí. Přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
2: A
3: je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jich. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam.
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 miliardám let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Městská slavnost nabídne v Písku vystoupení houslisty Pavla Šporcla nebo kapely Tata Boys. Tři šumavské hrady o víkendu seznámí návštěvníky se svým vývojem a obnovou. Teploty na jihu Čech se budou dneska pohybovat kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nový kariérní řád má přinést změny v odměňování učitelů. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dneska vychází hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: V Písku pokračuje městská slavnost Dotkni se Písku. Po celém městě jsou připravené aktivity pro rodiny s dětmi nebo výstava historických vozů. Detaily programu má ředitel Městského centra kultury Josef Kašpar.
6: Vystoupí například René Dank nebo třeba Emma Smetana. Ten program večer zakončí Tata Boys. Můžete se těšit i třeba na swing v podání swingového orchestru Českého rozhlasu České Budějovice. Můžete se těšit také na ponton, který se objeví na řece Otavě, kde mimo jiné vystoupí Pavel Šporcl.
2: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je k tématu porovnávací fotografická výstava. Návštěvníky pak areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Informace k programu na hradu Rabí dodává jeho kastelánka Hana Rudová.
7: Pro návštěvníky máme dvě varianty, co u nás podniknou. Buď to si můžou výjimečně projít celý hradní areál samostatně, včetně výstupu na nejvyšší věž. A pro ty, kteří by se chtěli o hradu naopak dozvědět mnohem více, nabízíme po oba dny kastelánské prohlídky vždy v 11 a ve 14 hodin.
2: Na Kašperku jsou po oba dny taky prohlídky s kastelánem a dneska navíc i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dneska oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu až severozápadu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 146 u Hosína na Českobudějovicku. Hasiči tam odstraňují padlý strom přes vozovku. U Vodňan na silnici na Stožice řeší policie nehodu osobního auta a nehodu dvou osobních aut máme na silnici 39 v Lenoře na Prachaticku. Buďte opatrní, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím,

0: že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
1: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
2: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
1: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
3: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější, jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách.
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aký ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
1: Haló? Já nic nevidím.
2: Správně. Vítejte v kavárně Pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu Pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Jihočeské řeky jsou většinou sjízdné, voda chybí jen na dolním toku Lužnice. Policie loni evidovala o třetinu víc nehod elektrokol než minulý rok. Českobudějovický kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru v Augsburgu. Dnešek bude oblačný až polojasný s teplotami kolem 21 stupňů. Pohodové sobotní dopoledne vám přeje Petra Pitra. Jihočeské řeky jsou většinou sjízdné. Vodáci si musí dávat větší pozor jen na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Může za to hlavně dlouhotrvající sucho.
5: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sjízdné nebo i nesjízdné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
6: Vysvětluje mluvčí vltavského kempu Braná na Českokrumlovsku Václav Novák. Nižší stav vody potvrzuje i provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
7: To neznamená, že by voda tady nebyla. Objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
6: Podle meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Zákaz splouvání platí na Teplé Vltavě v Šumavském národním parku mezi Soumarským mostem a Pěknou. Hladina vody je tam pod 50-centimetrovým limitem. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala skoro 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
8: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
4: Jihočeští hasiči v noci vyjížděli k požáru pergoly a přístřešku u rodinného domu ve Strmilově na Jindřichohradecku. Když dorazili na místo, oheň už se dostal i na půdu domu. Informují o tom na síti X. Na místě byly jak profesionální, tak dobrovolné jednotky. Půdu museli hasiči vyklidit, aby s pomocí termokamery odhalili a dohasili skrytá ohniska. Nikomu se nic nestalo. Majitelé se museli evakuovat a dočasné ubytování našli na obecním úřadě. Příčinu a škodu teď zjišťují vyšetřovatelé.
0: Sport.
4: Kajakář Jakub Krejčí, rodák z Českých Budějovic, vyhrál druhý závod světového poháru ve vodním slalomu za sebou. Po domácím vítězství v pražské Troji triumfoval v německém Augsburgu a je v čele průběžného pořadí seriálu. Pokračuje Krejčí.
9: Já mám asi ambice pořád stejný. Já každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo, co se mi daří.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech bude dneska oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká mírný od západu až severozápadu a biozátěž zůstává na prvním stupni.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: S menším zdržením stále počítejte na silnici 39 v Lenoře na Prachaticku. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Václav Votruba narodil se v Domažlicích, odkud se ale přestěhoval do Českých Budějovic, aby se mohl stát hostem v pořadu Jihočeši. Rozhovor s fotografem, hudebníkem, spisovatelem, stvořitelem šumavského děsu si můžete naladit v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.
0: Kuchařské čarování Petra Stupky.
11: Dobrý den a dobrou chuť k tradiční porci kuchařských čar a kouzel vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Dnes a myslím, že i v dalších dílech měsíce června vás budu častovat návody, jakož i inspirací na téma, které je v současnosti velmi populární a také oblíbené a které lze nadepsat docela jednoduše grilovačka. Ano, grilování, ať se nám to líbí nebo ne, je prostě fenomén. A mně se na něm líbí to, že připravujeme pokrmy veskrze venku a tak trochu se přitom vracíme k praktikám našich předků a prapředků, dokonce praprapředků. Nuž tedy, mějte dobrý poslech a dobrou pohodu k čarování na grilu.

A hned do úvodu dnešního grilovacího kuchařského čarování mám pro vás několik pravidel, chcete-li fíglů, k této činnosti, protože když se zúčastňuji některých grilovaček, často vidím takové zásadní chyby nebo nedostatky, které potom to výsledné snažení trošku pokazí. Takže co je vždycky nejdůležitější a zásadní, tak je udělat očistu a svým způsobem vypálení toho, kterého roštu nebo tálu, na kterém budeme grilovat. Opravdu to je důležité. I když ten tál nebo rošt je už vyčištěný třeba i kartáčem drátěným, perfektně vyblízkaný, jak se říká, tak vždycky mám tenhle fígl. Vemu tuk, může to být kůže ze slaniny, nebo kousek sádla, nebo jenom oleje. A ten rošt potřu troškou tuku a potom ho nechám na docela ostrém rozpáleném grilu doslova do písmene vypálit. A to se tru hadrem, ono to samozřejmě začoudí, nebo papírovou utěrkou a znova potřu olejem a znova vypálím. A věřte mi, tímto způsobem, když to třikrát, čtyřikrát opáknete, tak máte zaručené, že se to maso potom na tom roštu příliš k němu nepřichytne. Je to takový fígl, který mi potvrdil jeden kovář, odborník na takové ty starodávné meče a brnění a já nevím, co všechno vyrábí. A ten říkal, že se to tímto způsobem ošetřovalo docela běžně. Každý plech se prostě poté, co byl ukován do toho patřičného tvaru, se opravdu potíral nějakou speciální směsí tukovou a pak se vypaloval opakovaně, až vlastně vznikla na něm taková vrstva, že potom následně to brnění nerezavělo nebo ty nějaké kovové pláty. Takže opakuji ten první fígl nebo takový trik, který mám, že ten rošt opakovaně potřu tukem a následně, když to zakouří, tak to setřu a zase znova a opakuju to třikrát, čtyřikrát, třeba pětkrát. A potom vím, že je to připraveno. Další můj oblíbený fígl je alobal. Už jsem o tom určitě mnohokrát mluvil. Ale na grilování sebou vždycky vemu takový ten silnější, pevnější alobal. Protože když vaříte někde venku, potřebujete mít nádobu, do které schováte některé potraviny. Tak proč sebou nosit nějaké kastroly nebo nějaké speciální krabice, když můžete vše zabalit do alobalu a uzavřít to před mouchami nebo i před přílišným sluncem nebo zastínit a podobně. Z alobalu uděláte mističku, uděláte z něj i zástěnu, když fouká z nějaké strany, tak opravdu mnoho tepla ten vítr odvede mimo ten rošt. Takže z té návětrné strany, když si uděláte z alobalu pevného, což jde docela snadno, takovouhle zástěnou, tak najednou se griluje daleko snáze a lépe, než kdyby vám vítr odfukoval to horko, které vy potřebujete k upečení té které flákoty. Takže alobal zásadně a když potřebujete vytvořit talířek, na který to, co jste ogrilovali, odložíte nebo misku, tak zase to lze z toho alobalu snadno vytvořit. Takže alobal fígl číslo 2. A samozřejmě pro samotné pečení, když už mluvím takto teoreticky, tak je vždycky dobré vytvořit si v rámci toho grilu dvě zóny. Jedna, která je ostrá a druhá, která je volnější. To platí především, když používáte třeba dřevěné uhlí. Samozřejmě ty plynové grily, které žhaví lávové kameny, anebo přímo z

Takže to je asi to nejzásadnější a nejdůležitější, co jsem chtěl říct dopředu. A ještě jedna věc, vždycky, když budete jakékoliv maso, když už tedy mluvíme teď o mase a bude o něm řeči i po písničce, tak vždycky nadměrný tuk, to znamená olej, ve kterém třeba to maso leželo, nebo marináda některá, to vždycky setřete z toho masa, aby do toho grilu vám nic navíc, než co je nejnutnější, nepadalo, nekapalo, protože potom to samozřejmě čoudí, až nepříjemně pálí v očích i jinde. Prostě při grilování to maso je třeba mít jenom potřené lehkou vrstvičkou, ale v žádném případě, aby z něj něco ukapávalo do grilu. Tak, to je do úvodu, myslím si, to nejzásadnější a o tom, jak udělat dobrý steak na grilu, o tom bude řeč, jak dozní následující hudba.

Posloucháte kuchařské čarování, ve kterém čarujeme na grilu, ať už to bude rošt, nebo nějaký tál, nebo nějaká speciální deska, třeba terakotová. To už záleží na vás, co preferujete a co máte k dispozici pro grilování. Já se velice často vydávám do lesa a stačí mi k tomu docela obyčejná kovová mřížka nebo nějaký kus plotu, který tedy očistím, jak už jsem popisoval před chvilkou, a potom žhavé uhlí.

díky třeba z bukových větví, na kterých se dá upect, počínaje pstruhem a konče nějakým krásným šašlíkem, prostě ledacos. Nicméně nejsem jenom zastáncem, že se má grilovat nějaké maso vždycky a pořád, ostatně k tomu se ještě dostaneme, ale slíbil jsem vám, že upečeme pořádný steak, ať už to bude krkovička, nebo to bude nějaký stehení prokrájený řízek z kuřete, nebo opravdu to nejlepší hovězí, stejkově zralé, jak má být. Vždycky je tady jedna základní zásada, kterou opakuji, dá se říci jako kafemlejnek, pořád kolem dokola, ale myslím si, že je důležité to zdůraznit, protože když si koupíte, řekněme, drahé maso, tak by byla škoda, abyste ho potom na tom grilu, jak řeknu, jednoduše zničili nebo poničili. Jo, ono se dá sníst ledacos a kdo má dobré zuby, tak nakonec to se žvíká, ale abyste si opravdu udělali v tom finále, na tom závěru potěšení z toho jídla, tak je důležité základní pravidlo. Ten steak potřený olejem lehce, nebo se setřenou marinádou, ve které ležel, nechte zostra péci na tom roštu z jedné strany. Potom otočte a máte-li možnost na mírnějším žáru, anebo opékejte ve stejném žáru i z druhé strany. A nakonec je třeba to maso dát opravdu stranou a nechat ho, jak se říká, dotáhnout, dopékat. Záleží na tom, kterém druhu. Samozřejmě, když to bude hovězí steak z vící výšky nějaké 4 cm, tak to dopékání bude delší, pokud ho nechcete mít samozřejmě uvnitř, jak se říká, krvavý, což je ale nesprávné, prostě ještě syrový, jenom prohřátý. Ale když chcete, aby byl růžový, tak to dopékání při takovémhle opečeném, sprutka opečeném stejku z obou stran trvá to dopékání takových 20 minut. Takže potom je, řekněme, ten alobalový balíček, anebo nechat to maso někde stranou. Já k tomu používám třeba staré dva pekáčky, které jdou na sebe, a mám vlastně takovou jakoby mini troubičku, ve kterém to maso potom nechám dopékat. A to platí i o tom kuřecím, i když ten steak je relativně tenčí, takže to dopékání není dlouhé, ale pokud byste v tom vysokém teple nechali to maso déle, než co se opeče z jedné a druhé strany, tak by došlo k tomu, že vám potom z toho masa začnou vykapávat krůpěje té šťávy, to, co je na tom mase to nejlepší podle mého. Takže pak opravdu můžete usušit doslova do písmene, přizabít, jak já říkám lidově, ten kousek masa a to je škoda, pak už by to bylo jenom takové suché, nedobré. Ta šťáva, to je to důležité, co nám v tom masu má zůstat. Takže i ten kuřecí steak opeču z prutka z jedné, z druhé strany a dám ho stranou a nechám ho opravdu dotáhnout tím horkem, které kolem z něj vlastně už jako vyzařuje. Případně to uzavřu do toho alobalového balíčku a nechám to na tom grilu, protože ta šťáva, která v té době chtě nechtě nějaká z toho ukápne, tak mi v tom alobalu dole potom zůstane a chlebem nebo jiným pečivem jí ten, který je gurmán, tak jí určitě nenechá potom ležet ladem, aby jí zahodil tu šťávičku. Takže opravdu tohle je to nejzákladnější pravidlo. Co se týče nakládání a marinování a nasolování a tak dál, tak o tom budu mluvit třeba v příštích kuchařských čarováních. Ale jenom znova opakuji, taková marináda má být k tomu, aby to maso v té marinádě nějaký čas leželo. Takže pokud budete dělat nějakou jogurtovou, dobře, den dopředu namíchejte do jogurtu sůl, přidejte tam koření podle vaší chuti a doslova do písmene v tomto maso oválejte, promasírujte, promíchejte a nechte to potom dobře uzavřené, ideálně zakryté nějakou folií, aby k tomu nemohl vzduch, tak ho nechte takhle v misce do druhého dne. Pokud budete dělat marinádu pivní, to samé platí zase. V té marinádě je třeba to maso promasírovat a potom nechat utlačené, umáčknuté, aby tam nemohl vzduch, případně navrch zalijete trošku oleje, tím to také zavřete jakoby takovou tukovou pokličkou a je to.
Takže to je důležité. Když marináda, tak dopředu. Jak udělat tu marinádu, jak už jsem říkal, bude v příštím nebo případně po příštím kuchařském čarování. Ostatně dnes můžete koupit mnoho druhů masa, která už jsou takto připravená a někdy nejsou ty marinády úplně od věci. I když já jsem zastánce udělat si všechno po svém. Nicméně maso kvalitní a to nejkvalitnější není třeba vůbec marinovat. To je třeba jenom malinko potřít olejem. Já ho ani nesolím a až když je upečené, tak k tomu přidávám sůl a pepř v mlýnku a ať si to každý doladí podle své chutě. Tak budiš. Nechme teď stejky a pustíme se po písničce do grilování salátu. Možná se vám to zdá trošku divné, ale věřte mi, i zajímavý salát se dá připravit na grilu.

Grilovaný salát, to je téma, které mám pro vás teď, posluchače Kuchařského čarování. Ano, grilovaný salát není žádný problém, záleží na vás, na vaší fantazii a také surovinách, které zrovna máte. Připravuji ho pravidelně tak, že pokud bych měl gril s roštem nebo nějakým prostě nějakou mřížkou, tak tam musíte zeleninu a všechny ty suroviny krájet na větší kousky. Pokud máte kamen, terakotu nebo nějaký tál na tom grilu, tak samozřejmě to můžou být i menší kousíčky, které tam opékáte, jako kdyby to byla nějaká velká plotna. A ten postup je takový, že kombinuju z pravidla uzeninu, nějaké klobásky. Z pravidla tenhle salát připravuji na začátek grilovačky, aby než se pak upečou ty stejky nebo biftečky nebo burgery, tak aby na začátku hosté něco malého snědli. Takže se snažím, aby to bylo co nejpestřejší. Kombinuji, jak už jsem zmínil, uzeniny, samozřejmě zeleninu. A samozřejmě do toho přidávám třeba i sýr. Ten může být nějaký na grilování, sýr, který se rozpéká, nakrájený na kostičky, a nebo to může být sýr strouhaný parmazán třeba, který se vám krásně nakonec na ten celý grilovaný salát krásně nalepí a ochutí to všechno. Co je ale zásadní pravidlo všeobecně pro grilování zeleniny, ať už to bude cibule, paprika, cuketka nebo potom kousek dýně a tak dál. Všechno je třeba opékat na grilu bez soli, bez koření, protože tam by vám zbytečně z toho stékal olej, stejně tak by vám z toho, ta sůl by vám vypouštěla z té zeleniny šťávu a podobně. Takže mám připravenou, řekněme, papriku, cuketu a cibuli. Pak mám připravené nakrájené, ať už to budou měsíčky, nebo to budou plátky, když by to byl rošt, tak bych měl i třeba celé hlavičky žampionů. Pak bych tam měl tu klobásku nějakou třeba bílou, nakrájenou na malinké plátky, aby byla rychle opečená, nezdržovalo mě to. Ale zase, když tam bude velký rošt, tak je opeču zvlášť celé ty klobásky a do toho salátu je potom na prkínku, stejně jako i tu další zeleninu, rozkrájím, až bude vše opečené. Takže asi si dovedete představit, že vlastně tyhle ty jednotlivé suroviny podle kvality peču. Když bych měl ty žampiony celé hlavičky, začal bych s nimi, protože tam to trvá chvilku, delší dobu, než se rozpečou, propečou. Ale pokud to budu dělat na tálu, tak ty žampiony budou stejně rychle opečené jako cibule. A samozřejmě, když to budete dělat pro víc lidí, tak budu nejprve opékat cibuli, dám si ji do misky, potom opeču žampiony, zase si je dám do nějaké mísy zakryté a pak nakonec přidám třeba klobásku nebo trošku slaniny a další zeleninu, která je rychle osmahnutá na tom grilu. A to všechno dám do mísy a potom už jenom přidám do všeho trochu hořčice, trošku octa třeba, nebo používám velice rád hrubozrnnou hořčici, která tomu dá i dostatečnou kyselost a takovou, no prostě to dobře ochutí. A takže potom už přijde ten okamžik, kdy to malinko osolíte a okořeníte, promícháte a přidáte do toho olivový nebo jiný kvalitní olej, promíchnete to s tou hořčicí a máte hotovo. Může tam být křen, můžete k tomu přidat křenovou nebo kysanou smetanu s křenem a podobně. To už nechám na vás, protože takových různých druhů, drezinků a omáček je celá spousta a také o nich v Kuchařském čarování na příště bude řeč. Takže vlastně vytvoříte si salát z různých grilovaných surovin a potom nakonec to všechno jenom ochutíte, smícháte a je to. A mám ještě jeden fígl, z pravidla si opeču chleba nebo jiné pečivo na kostičky v troubě, pěkně do křupava a nakonec na tenhle grilovaný salát, krom toho, že třeba posypu trošku toho parmazánu, přidám opečený chleba. A můj osobní fígl pro tahle salát je, že mám ještě svařený ocet a cukr s troškou soli. Je to takový ten stupka lekvár na saláty sladkokyselé. A tím tahle ten salát před podáváním lehce zastříknu, protože tu sladkokyselou chuť u nás tady v našich krajích máme prostě a jednoduše rádi.
Jak už jsem zmínil, těch variant na tenhle ten salát může být celá řada. Ve své době jsem velice rád připravoval tenhle salát z pečené kořenové zeleniny. Měl jsem z celeru nudličky, z mrkve nudle a z petržele. Všechno jsem měl malinko předvařené, jenom lehonce, tak jako 2 minutky v horké vodě. A potom ukapané jsem dával na grill s troškou tuku oleje pomaštěné a opékal jsem tuhle tu zeleninu a věřte mi, lidé byli překvapeni, jak je to dobré, když se k tomu přidá ještě opečená cibule, trošku hořčice a třeba i trošku kečupu, kdo má rád, proč ne. Tak, takže to byl můj takový grilovací nápad salátový, který velice rád praktikuji. A potom je další taková moje specialitka, neříkám, že je jenom moje, ale rád ji dělám, protože tomu říkám krájený řízek. Když budu přemýšlet k tomu grilu, že pro pány bude hovězí, pro dámy bude vepřová panenka a pro děti samozřejmě bude kuřecí, tak to kuřecí udělám tak, že vlastně nakrájím ta kuřecí prsa na malé stejnoměrné nudličky nebo kostičky, jak chcete, prostě kousky a na 0,5 kg masa nebo na 600 gramů budiš, dám 1 celé vajíčko, vrchovatou lžici bramborového škrobu, samozřejmě sůl a koření. Pro děti bych dal jenom trošku papriky, sladké kurkumy, můžete přidat i koriandr mletý, myslím ale koření, ne to listí. A nebo jakou já další bylinku, třeba jenom petržel. A tohle to všechno promícháte pěkně dohromady. A vzniknou směs, potom pečete na tom grilu. Můžete do toho dát i třeba hrstičku strouhanky, která nasaje takovou tu šťávu k tomu všemu. A tohle to velice rád praktikuji, protože takovýhle řízek zkrájený z těch kousíčků, pokud máte tál na grilu, tak je to ideální, ale i na jemném roštu se to dá udělat. Tak takovýhle řízek vám zůstane vždycky šťavnatý. Je na něm totiž ta kombinace vajíčka a škrobu, což spolu se solí kořením udělá úžasnou, ani ne marinádu, ale jen takovou slepovací hmotu, která velice rychle se speče na vrchu a vlastně zachová v tom normálně suchém kuřecí mase, tak zachová úplně úžasně dostatek šťávy. Věřte mi, funguje to takhle dokonale. Takže znova opáknu, na 500-600 gramů masa jedno vajíčko a vrchovatá lžíce bramborového. Když budete mít jiný škrob, nevadí, ale bramborový používám docela běžně. Sůl, koření promíchat, případně přidat do toho můžete bylinky, nebo do toho můžete přidat nudličky slaniny, můžete do toho přidat i nudličky šunky, ale každopádně potom z toho tvoříte vlastně takový placatý bifteček, který je ale z těch krájených kousků obalený tou marinádou a věřte mi, je to skvělá dobrota. Tak a do třetice, tak něco bez masa. Já velice rád připravuji doma, když si budeme grilovat něco k večeři s manželkou, tak docela standardně máme předem uvařené 2-3 brambory. A dělám takzvané smrduté nebo nesmrduté brambory. Ne, nelekejte se toho termínu smrduté. Prostě jsou to brambory, které opeču spolu s cibulí a pak na ně nakonec dám sýr. A podle toho, když ten sýr je výrazně zralý, třeba romadur nebo syrečky nebo nějaký francouzský, také rád používám takový ten rakletový sýr, tak jsou ty brambory smrduté. A když to bude sýr, který bude a la parmazán, nebo nějaký jiný prostě sýr, který se rozteče na těch bramborách, tak už nebudou tak smrduté, že jo, ale budou to docela běžné brambory. Ano, opečené brambory, prostě a jednoduše pečené s cibulí, společně já tu cibuli krájím na měsíčky a ty u toho opékám, brambory pěkně potřebují trošku tuku, takže brambory potřené tukem, tu cibuli krájím třeba na čtvrtky, když je ten rošt docela hrubý, tak i tak lze tu cibuli pěkně opéct. A zase brambory krájím na plátky, pokud mám tál, a krájím je třeba jenom na 0,5 nebo čtvrtky, pokud mám nějaký rošt.
A nakonec roste sýr. To můžete udělat, když už je všechno opečené a bojíte se, že by ten sýr protekl skrz, že jo, do toho žářiště. No tak ty brambory opečené dám právě do nějaké nádoby, zasypu sýrem, zakryji alobalem a nechám to ještě nad tím grillem chvilinku zahřát, aby se ten sýr roztek a pak už jenom třeba nakrájená jarní cibulka nebo pažitka, trochu koření navrch a je to. Takže brambory pečené s cibulí a zapečené sýrem vřele všem doporučuji. Well,

0: Posloucháte kuchařské čarování, které veskrze všechno grilluje. A protože jsme zatím měli stejky, měli jsme tady grilovaný salát, měli jsme i smrduté brambory nebo krájený kuřecí řízeček, tak teď si dejme něco jakoby dezertního a myslím tím ovoce. Věřte, nevěřte, ochutnal jsem grilované jahody, dokonce takové ty ještě, které jsou jenom růžové, takové nezralé, oni jsou nakyslé a v podstatě je neopékáte, jen je nad tím grilem zahřejete a opékat lze trošičku meruňky, možná banán, když nebude příliš zralý, nebo to bude takový ten speciální malý banánek, ale určitě lze opéct si trošku víc a výrazněji ananas třeba. A nebo potom nějaké sladké melouny, které se opravdu jenom požahnou, protože jinak by z nich ta šťáva vytékala přímo horem pádem. Takže grilované ovoce v podstatě nad tím grilem jenom zahřejete a je k němu třeba připravit si několik dobrot. Buď karamel, nebo zase na druhé straně to může být máslo a k němu drcené sušenky nebo piškoty, abyste vytvořili takovou máslovou sladkou drobenku, kterou na to opečené ovoce potom nasypete nebo přímo nalepíte. Já jsem samozřejmě griloval ananas třeba na tom tálu nebo terakotové desce a tam je možné ten ananas opečený posypat cukrem a potom nechávat ten při tom dalším opekání ten cukr karamelizovat. A nakonec to zastříknout citronovou šťávou a doplnit k tomu samozřejmě máslo, trošku té máslové drobenky z piškotů. A ještě jsem do toho přihodil vždycky třeba pár malin nebo rybízů, aby se v tom objevilo něco výrazně nakyslého a také pro barvičku, protože ty maliny v tom teple se během chviličky začnou rozpadat a pustí do toho všeho báječnou vůni i chuť a pochopitelně i neobyčejně krásnou barvu. Takže grilované ovoce vřele doporučuji. Takové jablíčko, pamatujete si možná mnozí, jak jsme si pekli jablko napíchnuté na prutu a pěkně nad ohněm, až bylo pěkně vypečené, pak jsme si o něj spálili pusu. Tak znova, až budou jabka, zvláště ta časná podzimní nebo ta brzká rana, tak na ty se vyloženě těším, že si je opeču na grilu. Klidně je rozkrojím na polovinu a nechám pěkně tu polovinu a pak i tu slupku opec jako nad tím ohněm. A pak už stačí mít třeba tuto máslovou drobenku nebo kousek karamelu a nebo samozřejmě, proč ne, zatím jsem ji nemenoval, čokoládu. Třeba takové ty čokoládové šupinky nebo prostě takové ty mrňky z čokolády, které se dají nasypat na všechno. Takže nezapomeňte, že grilování nemusí být vždycky jenom o mase, ale že si můžete udělat velkou dobrotu s grilovaným ovocem a třeba kouskem zmrzliny a něčím k tomu křupavým a bude to paráda. Tak, já myslím, že jsme toho nagrilovali dostatek a uvidíme, jestli v kuchařském kalendáři bude také něco grilovaného.
1: Kuchařský kalendář.
0: 7 tipů, co vařit v příštích dnech, mám pro vás jako vždycky a tentokrát jsou to nápady, které vycházejí tak trošku z mého okolí, protože jsem nahlédnul na jídelní lístek a viděl jsem, že tam nabízejí a samozřejmě prodávají v té restauraci pstruží filátko pečené na grilu, takže vidíte, už je tady zase grilování. Tak to je první typ. Ryba pečená, ať už bude na grilu, nebo jenom přírodně upravená, tak jak jsme si ji s kamarádem připravili zrovna v minulém týdnu. Čerstvý pstruh ještě se prohybal na pánvi, jak byl čerstvý. A upekli jsme ho pěkně zvolna a byl šťavnatý a bylo to výborné. Další tip, který mám pro vás, je risotto. Včera jsem dělal risotto se šampiony, Může být s houbami, ale ještě nerostou. A to risotto jsem dělal z obyčejné rýže, řekněme takové, jaká se koupí v obchodě dlouhozrná, ale dělal jsem ho potom italském způsobu. Takže na začátku jsem dal do kastrůlku cibulku a drobně pokrajené žampiony. A to všechno jsem opékal tak dlouho, až ty žampiony i ta cibule se lehce opekly, zavonělo to, dostalo to úžasnou chuť a do toho jsem nasypal rýži. A tu rýži jsem s tím ještě chvilku opékal a zvlášť jsem měl vývar, byl to zeleninový vývar a byl udělaný tedy z kostky, takhle to řeknu rovnou. Kdyby byl čerstvý z nějaké zeleniny, byl by lepší, ale i tohle to není špatná volba. A tak jsem zalil tímhle zeleninovým vývarem tu rýži a nechal jsem to bublat a stále jsem to míchal. Pak jsem do toho ještě přidal trošku cukety, kterou jsem teda neopékal a nakrájel jsem ji na drobunké kousky. A pořád jsem to míchal a promíchával a doléval ten vývar, až ta rýže byla už téměř měkká a pak jsem do toho přidal máslo a přidal jsem do toho parmazán strouhaný, promíchal jsem to a pod pokličkou jsem to nechal už ve vypnuté troubě nebo prostě jenom jsem to nechal pod pokličkou. Já jsem to vrazil do trouby, do studené a nechal jsem to 10-15 minut ještě dojít. A žena k tomu dělala salát. A ještě jsme si trochu toho sýra dali navrch a bylo to výborné. Ty žampiony a opečená cibule tomu dali skvělou chuť. No a nezapomeňte na nějaký salát, když je léto. Ať už je nebo není astronomicky odsouhlasené, ale každopádně máme téměř letní dny s bouřkami, občasnými přeháňkami, ale dostatkem slunce, takže k tomu si myslím salát patří. A můžete ho vylepšit kouskem pečeného masa nebo sýrem, ale já salát, jak se říká, zesiluji vajíčkem úplně ze všeho nejradši. Ať už na vrch toho salátu dáte ztracené vajíčko nebo volské oko, anebo tedy to vařené vajíčko rozsekáte a přidáte ho do salátu. Já jsem teď dělal na naší Havlindové sousedské slavnosti salát, který byl vlastně směs zeleniny, především listové saláty tam byly, bylo tam mladé zelí, trošku paprik a malinko okurek, ale slepené to všechno bylo ochucené pohankou lámankou, kterou jsem zase spařil zeleninovým vývarem. Pak jsem do toho přidal celozrnnou horčici, kysanou smetanu a trochu medu a všechno jsem to promíchal, takhle tu pohanku a to všechno nakonec s citronovou šťávou ochutilo ten salát z té směsi zeleniny. A zase to bylo výborné. No a i v tomto čase nezapomeňte na polévku. Já jsem mluvil před chvilkou o zeleninovém vývaru z kostky. To bych nedoporučoval. Ale věřte mi, že i vývar jenom z kořenové zeleniny opečené, tak jak to dělávaly naše babičky, takovou tu opraženku s troškou krupice, bude chutný a dobrý. Zvlášť, když do něj potom klepnete jedno vajíčko třeba. Ale můžete mít polévku i třeba okurkovou, takovou tu studenou, rozmixovanou, ale to nechme na horké léto. Další tip, který mám pro vás, je něco smaženého nebo opečeného, ať už to bude řízeček nebo karbanátek a k němu bramborová kaše. Ale nastavil bych ji vařenými krupkami, perličkami, tak jak to dělávali naše babičky s kroupami a osmaženou cibulkou. To je moc dobrá kaše, ta se dá jí samotná, ani k tomu člověk něco smaženého nepotřebuje. Nevím, jestli počítám dobře, ale něco sladkého nám tady chybí. Tak co třeba taková nastudeno připravená ovesná kaše? Říká se tomu flamery. A když tu ovesnou kaši uvaříte a nešetříte na smetaně nebo másle a dáte ji do skleniček a potom na tu vystydlou kaši dáte třeba maliny namačkané s troškou cukru a máty a malinko šlehačky nebo zmrzlinky, tak je z toho úplně úžasná dobrota a přitom k svačince máte ovesnou kaši. No a závěr nějaké maso, co říkáte, takové kuřátko pečené, ale třeba po maďarském způsobu. To je tak, že přidáte cibuli, česnek, papriky, případně i rajčata, a na téhleté směsi pečete klasicky kuře naporcované tak, aby kůží bylo navrch, a dole se vám takhle rozpeče tato zelenina, která k tomu potom udělá výborný sos, když to rozmixujete, anebo to můžete nechat tak, jak to je. A k tomu, když bude taková pěkně uvařená brambůrka nebo i rýže, tak je to lahůdka. A to je pro dnešek už všechno. Ale nebojte se, za týden budeme zase čarovat, samozřejmě na grilu, a do té doby mějte dobrou mysl a stále dobrou chuť do života. S tímto přáním se loučí a naslyšenou se těší ti, kdo pro vás dnes grilovaně čarovali. Rozhlasovou techniku krotil a ladil Honza Simota a doufám, že veskrze chutné zvuky do mikrofonu vydával váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Řípci u Veselí nad Lužnicí. Ve věži kostelíku na nebevzetí Panny Marie se nachází bronzový zvon Maria, který zní v hlavním nárazovém tónu G2. Má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Jeho vyzvánění ohlásí dnešní poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pět jihočeských obcí získalo hlavní ceny v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje. Demolice mostu u Jíloviště u Prahy omezí provoz na dálnici D4. Martin Fuchsa se stal v Portugalsku mistrem Evropy v rychlostní kanoistice. Noční teploty na jihu Čech klesnou k 9 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeský kraj zná svoji vesnici roku 2026, stal se jí Římov na Českobudějovicku. Celkem se do soutěže přihlásilo 19 obcí, 5 z nich obdrželo hlavní ceny. Komise ocenila silný komunitní život nebo aktivní zapojení obyvatel. Další informace o absolutním vítězi soutěže obci Římov doplnila předsedkyně hodnotící komise Dominika Šťastná.
2: A je tam vidět obrovský posun. Oni ukázali vždycky nějakou část a letos to završili a opravdu velkým podílem je to, že dlouhodobě tu obec zvelebují, budují a je tam zapojeno obrovské množství lidí do komunitního života. Je to komplexní obec a taková by měla vyhrávat.
0: Silničáři dneska v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy, popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
0: Podle silničářů by měla uzavírka trvat minimálně do zítřejšího rána. Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra ve Washingtonu. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatné počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní.
1: Sport.
0: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal svoje 13. evropské zlato. Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech ve znamení proměnlivé oblačnosti, doznívat budou ještě přehánky, později se přechodně obloha vyjasní. Teploty vystoupí ke 23 stupňům a na horách k 19. Mírný vítr bude přechodně nárazový s rychlostí kolem 55 km v hodině. Noční minima budou mezi 12 a 9 stupni, na horách se můžou ojediněle objevit slabé přehánky. Zítra čekáme opět proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky a mírně se ochladí. Naměříme maximálně 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16. Foukat bude dál mírný vítr západních směrů, místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám příjemné, někde doposud deštivé popoledne. Je po 12. začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem 13. června. Pojďte se teď na hodinku společně se mnou radovat z pěkné české dechovky a také gratulací, které pro většinu z vás znamenají opravdu hodně. Zbližují, trochu zastaví čas, ale především vrátí vzpomínky. Od mikrofonu vás zdraví a dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hýnová. První hudební dárek dnes pošleme do Prahy, a to panu Antonínu Florianovi, ale pojďme si to přečíst celé. Vážená redakce, prosím o hudební dárek Nikdy se nevrátí pohádka mládí pro mého bratra, pana Antonína Floriana z Prahy, který dnes 13. června slaví meniny. Toníčku, k tvému svátku ti přejeme jen to dobré, hlavně zdraví a spokojenost. Upřímně a ze srdce gratuluje sestra Libuše s manželem.

Tak to byla pražská kapela Petra Finka a věřím, přátelé, že jste poznali i solisty Budvarky Janu Mikulášovou a Pavla Heidingera. Generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská panu Jiřímu Valertovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Gratulaci pan Miroslav Dvořák zároveň posílá také zaměstnanci Motorikov Group panu Jiřímu Machovi, který má dnes také narozeninový den. Oběma oslavencům přeje vše nejlepší a hudební dárek posílá od kapely Jižani. A já doplním, má Andulka povídala.

Havlíčkova Borová, to je místo, kde žije pan Ladislav Čejka. Vážená redakce, dnes krásné 45. narozeniny slaví náš kamarád, pan Ladislav Čejka z Havlíčkovy Borové, a tak bychom mu rádi popřáli hodně štěstí, zdraví a mnoho loveckých zážitků. Gratuluje Karel Martínek s rodinou a ještě tu mám dovětek, velké poděkování za podporu v myslivosti a Toníkovi z Čachotína, kterému si nablízku, když je potřeba. Milé rádio, dnes oslavuje půlkulaté narozeniny člen mysliveckého spolku Strážiště Čejkovi, pan Jaroslav Kuták. Všichni členové Jardovi Kutákovi děkují za vše, co pro myslivost udělal, a do dalších let mu přejí vše nejlepší, hodně štěstí a především pevné zdraví. A hudební dárek, o ten se, pánové, postará Waldaufinka a Dyškolky, a konkrétně Kráčeli myslivci.

dospíval Míla Veselý a Jindřiška Novotná za doprovodu Waldorfinky a Ady Školky. Krásný valčík, co říkáte, přátelé, a navíc pravdivý i tak trochu vtipný. Pokud se líbil i vám, připomínám ještě jednou název – Kráčeli myslivci. A teď už k dalším dvěma gratulacím. Milé rádio, naše dnešní blahopřání je určeno pro starostu města Nové Hrady, pana magistra Vladimíra Hokra, který se dnes dožívá krásných kulatých 50 let. Jako radní a zastupitel města má spoustu povinností a aktivit, ale přesto je velkým milovníkem dechovky. A právě proto jsou dnešními gratulanty muzikanti a zpěváci z jeho české Podhoranky. Milý Míťo, vše nejlepší k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a stále mnoho elánu do dalších let s pěknou písničkou. Za všechny píše a blahopřeje Vladimír Janošek. Písničku od jeho české Podhoranky dostane i pan Miroslav Kadlec z Vrábče. Hodně štěstí a zdraví do dalších roků vám, pane Kadleci, přeje František Ohrazda. A teď už jeho česká Podhoranka a píseň s názvem Ti naši mládenci.

Paní Marcela Drábová z obce Jamný má dnes také důvod k oslavě. Vedení obce Záhoří vám, paní Drábová, přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Kulaté životní výročí si dnes připomíná také paní Juliana Trančíková ze Želnavy. Vedení obce Želnava vám, paní Trančíková, přeje vše nejlepší a hodně zdraví do dalších roků. A my vybíráme, milé dámy, písničku od Malé muziky na uše Pepíka. Co je to ráj? Krásné narozeniny.

0: Dohrála malá muzika na uše Pepíka a je čas na pozvánky. Pokud nemáte, přátelé, na dnešní odpoledne žádný plán, tak tady jsou dva tipy. Obec baráčníků v Kamenném újezdě vás zve na letní slavnost, která se koná dnes 13. června v parku na návsi v Kamenném újezdě. Od 14 do 20 hodin budou hrát Babouci. V 15 hodin vystoupí soubor Radost. A pořadatelé připomínají, připraveno je příjemné posezení venku pod stany a občerstvení. Božejáci zahrají dnes 13.6. od 15 do 17 hodin v Pacově na slavnostech Den regionu. Tak vybírejte a bavte se.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Panu Adolfu Turnovi a paní Jiřince Hajíčkové zahraje budějická kapela Ády Školky, ale nejprve si přečteme gratulace. Krásný den přejeme redakci písniček pro radost i posluchačům a prosíme o předání blahopřání a zahrání písničky pro dobrou náladu. Pro paní Jiřinku Hajíčkovou z Dolních Kněžeklad k jejím dnešním krásným kulatinám. Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí a osobní pohody přejí paní Hajíčkové, zastupitele obce Horní Kněžeklady se starostou Josefem Drnem. Pan Adolf Turn z Benešova nad Černou má dnes také kulaté životní výročí. Hodně zdraví, štěstí a domácí pohody do dalších let vám, pane Turne, přeje za obec Benešov nad Černou Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce.

Ze Slavče u Trhových Svinů je paní Jaroslava Dvořáková. Milá Jaruško, přijmi od nás srdečné blahopřání k narozeninám. Přejeme ti ze srdce hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných dní, plných radosti, spokojenosti a hodně lásky od všech, co tě mají rádi. Posíláme pozdrav z Benešova nad Černou. Milá paní Dvořáková, to vám přejí Jarka s rodinou a Míla s Honzou a doplňují. Těšíme se na setkání. Ještě tu mám PS. Prosíme o holky jihočeský od Řečické kapely. Píše za všechny paní Jarka Manová. Krásné narozeniny i od nás.

Další psaníčko je adresované pánům Toníkům, konkrétně panu Antonínu Klímovi, a to třikrát. Že je to zamotané, ale vůbec ne, přátelé, poslouchejte. Milá redakce, dnes oslavujeme svátek Antonínů, tedy konkrétně dědy z Březnice a jeho syna s vnukem z Blatné. Přejeme si navzájem všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. PS, zahrajte nám prosím od babouků písničku pro oslavence. Já doplňuji, milí Toníci, už na vás čeká, tak ať je vaše oslava veselá a taky si zaspívejte.

O písničku Kde je Zálší si napsali gratulanti z dalšího dopisu. Je adresovaný do Častrova, a to paní Marie Šváchové. Milá babičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, radosti a stále tolik elánu, který z tebe dělá výjimečnou babičku. Jsme šťastní, že tě máme a máme tě moc rádi. Gratulují děda Karel a celá rodina. Filipek a Adámek posílají sladkou pusu. Ale to není vše, milá paní Šváchová, poslouchejte dál. Vážení v Českém rozhlase, prosíme o písničku pro paní Marii Šváchovou z Častrova, která dnes 13. června slaví své krásné narozeniny. Do dalších let jí přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Je velice obětavá, s láskou se stará o svého manžela, se kterým nedávno oslavila 60. výročí společného života, diamantovou svatbu. Oběma přejeme ještě mnoho společně prožitých let ve zdraví a v pohodě. Je-li to možné, prosíme o písničku Kde je Zálší. Ze srdce blahopřeje kamarádka Mařenka s manželem.

Dohrála a dospívala Veselka Ladislava Kubeše. V Dolním Bukovsku žije pan Václav Pour. Pan Václav Pour má dnes kulatiny 70. narozeniny. Ke krásnému jubileu přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, radosti s rodinou i na kole a ještě mnoho kilometrů v sedle. Blahopřejí manželka Hanka, tchýně Anička a děti s rodinami. A ještě tu mám, Václave, pro vás dovětek. Prosíme o babouky. Když jsem šel, je pro vás.

Další obdarovanou bude paní Jana Pešlová z Jindřichova Hradce. Paní Pešlová má ráda veselé písničky a její drazí prosí konkrétně o Řečickou kapelu. Milá mamko, přejeme ti všichni hodně zdravíčka, štěstí, pohody a ještě spoustu radostných let s námi. Jana, Milena a Tomeško.

12. června oslavila 85. narozeniny paní Jaroslava Handrejchová z Božitic u Milevska. Jsi náš poklad, babičko, máš tak dobré srdíčko, zvířátka a kytičky, ať dělají ti radost a nikdy nemáš žádnou starost. Přejeme ti, abys tady dlouho byla a stovku s námi oslavila. To vám paní Handrejchová přejí syn a dcera s rodinami, vnoučata a pravnoučata. A my posíláme Budvarku.

Poslední hudební dárek pošleme panu Janu Bromovi. Právě dnes slaví své 90. narozeniny pan Jan Brom z Borku u Českých Budějovic. Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To přeje švagr Jan s celou rodinou a prosí o písničku od Doubravanky. Tak ať vás, pane Brome, potěší třeba ta s názvem Háječku tichý. A to je dnes z písniček pro radost vše, přátelé. Krásné pohodové odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Za 52 let služby si zámecký medvědář Jan Míša Černý odnesl cenu města Český Krumlov. 65 let od svého založení dnes slaví Jindřichohradecká hvězdárna a planetárium Františka Nušla. Později odpoledne se obloha přechodně vyjasní. Zítra bude proměnlivě oblačno. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: 6 krumlovských osobností převzalo letos cenu města Český Krumlov. Radnice ji každoročně uděluje za dlouhodobý přínos městu. Ocenění dostal i zámecký medvědář Jan Míša Černý.
4: Radost jsem měl samozřejmě, ale víc jsem byl překvapený. Já jsem vůbec nečekal, nebo tohle, že bych někdy mohl mít takovouhle poctu. A já si myslím, že postupně by měl dostat takovouhle cenu každý ten významný občan, který něco pro to město znamená.
2: Hvězdárna a planetárium Františka Nušla v Jindřichově Hradci dneska slaví 65 let od svého založení. Pro návštěvníky je od 15 hodin do půlnoci připravený program, včetně komentovaných prohlídek, besed o historii hvězdárny nebo pozorování noční oblohy. V 18 hodin slavnostně odhalí desku připomínající 15. poledník a zprovozní původní kopuli s historickým dalekohledem. Jak hvězdárna uvádí na svém webu, zájemci si prohlédnou taky historické fotografie nebo nový model rakety.
0: Počasí.
2: Odpoledne budou na jihu Čech ještě doznívat přehánky, později se přechodně obloha vyjasní. Teploty vystoupí ke 23 stupňům, na horách k 19. Mírný vítr bude přechodně nárazový s rychlostí kolem 55 km v hodině. V noci se ochladí až na 9 stupňů, na horách se můžou ojediněle objevit slabé přehánky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách do 16. Foukat bude mírný vítr západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrně na D3 u Soběslavy, přibližně na 94. kilometru ve směru na Kaplici, stojí porouchané auto. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské Pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně splažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, jo, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

park je za A v Ostravě, za B v Plzni. Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha letech historii výletu, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Gbeli bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha Gbeli. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Gbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikově připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Gbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady gbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Gbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Gbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko Místecku, kde navštívíme vodní minizoo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizoo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizoo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si choval hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizoo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malošupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude 1,5 metru velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou, je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba, nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady. V téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruh. A to je pstruh duhový, potoční asi venamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulema.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: valo. Takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizoo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrý nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají u návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizoo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme. Celý červen je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši neboli lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové, nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet, rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou Dalaj Lámové.
2: Já když se podívám, tak který ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pět jihočeských obcí získalo hlavní ceny v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje. Policie loni evidovalo o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Rychlostní kanoista Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na kilometru. Zítřejší obloha bude proměnlivě oblačná, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeský kraj zná svoji vesnici roku 2026. Stal se Jiřímov na Českobudějovicku. Celkem se do soutěže přihlásilo 19 obcí. Pět z nich obdrželo hlavní ceny. Komise ocenila silný komunitní život nebo aktivní zapojení obyvatel. Další informace o absolutním vítězi soutěže obci Jiřímov doplnila předsedkyně hodnotící komise Dominika Šťastná.
2: A je tam vidět obrovský posun. Oni ukázali vždycky nějakou část a letos to završili. A opravdu velkým podílem je to, že dlouhodobě tu obec zvelebují, budují a je tam zapojeno obrovské množství lidí do komunitního života. Je to komplexní obec a taková by měla vyhrávat.
0: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
0: Začal víkend otevřených zahrad. Po celém Česku jich lidé můžou navštívit 360. Podívají se i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí o zahradním umění a architektuře. Na jihu Čech se k akci připojilo přes 40 míst. Po celý víkend můžete zajít třeba do Táborské botanické zahrady, zahrady květů a borůvkové zahrady v Borovanech na Českobudějovicku nebo do přírodní zahrady Kouzelné bylinky v Českém Krumlově. Ferova zahrada v Jindřichově Hradci si kromě komentovaných prohlídek připravila i přednášky s odborníky a výstavu.
1: Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Josef Dostál skončil mezi kajakáři na stejné vzdálenosti čtvrtý. Na trati 200 metrů skončili Antonín Hrabal i Denisa Řáhová šestí. Český čtyřkajak finišoval na 500 na 7. příčce. Tenistka Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v nizozemském Hertogenbosch porazila Magdu Linetovou z Polska 6-3 a 7-6.
1: Počasí.
0: Noční teploty se budou pohybovat mezi 12 a 9 stupni. Na horách se můžou ojediněle objevit slabé přehánky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Mírně se ochladí, naměříme nejvýše 16 až 19 stupňů. Na horách 13 až 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které nemá důvod nikam spěchat. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V příští hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit a zaposlouchat se. Zámecké, akademické, ale i malé komunitní zahrady a mnoho dalších zajímavých míst plných zeleně mohou dnes a zítra navštívit všichni zájemci. Víkend otevřených dveří zahrad ale nabízí daleko víc. Podrobnosti živě už za chvilku v našem vysílání. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na zpěvačku Sandru a Martu Kubišovou a právě teď na Karla Gotta.

0: Pešinám po rozhlasových vlnách právě teď poslala Marta Kubišová. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Relaxovat, nahlédnout do běžně nepřístupných míst a ještě se o nich něco rozvědět. To vše nabízí víkend otevřených zahrad. Letos je jich celkem 361, z toho 42 jich najdeme na jihu Čech. V jedné z nich, v Rudolfově na Českobudějovicku, je právě teď naše reportérka Jitka Cibulová-Vokata. Pěkné odpoledne, Jitko.
1: Krásné odpoledne ze zahrad nad městem. Já tady sedím u růžového keře, takže relaxuji při práci. Jsou tady nejenom krásné vůně, ale kam se kouknete, tak si vás to potěší. Je tady mnoho květin, kopretiny, jasmín, ale nejenom tahle zahrada. Můžete si projít taky sad, kde jsou jabloně, hrušky, švestky, všechny v podstatě druhy ovocných stromů, ze kterých se může ledacos vyrobit. Tahle komunitní zahrada je opravdu výjimečná, protože je tady komunitní centrum, je tady školka, lidé se tady setkávají a já tady sedím také se zakladatelkou zahrad nad městem Irenou Kovářovou a už pěkně dlouho si s ní povídám o tom, jak to tady funguje. Říkala mi, že tady mají 3 družstva, která se starají o vzdělávání, o organizování akcí, o výrobu některých výrobků, které potom darují třeba do sociálních zařízení, nebo je darují těm, kterým udělají radost. A samozřejmě, ale těch zahrad, která jsou nejenom na jihu Čech otevřené, je mnohem a mnohem víc.
0: No a s tím souvisí i moje otázka, jaké zahrady na jihu Čech mohou ještě lidé navštívit?
1: Na jihu Čech je jich otevřených v rámci víkendu otevřených zahrad celkem 42. Jsou to například zámecké zahrady, parky, arboreta, ale i takové ty soukromé malé komunitní zahrady, které lidé, jejich vlastníci otevřou, aby se s lidmi mohli setkat, aby jim ty zahrady představili i trochu jinak, provedli je tím, co třeba vytvořili. A já bych ale zmínila i ty větší. Například je otevřená výuková zahrada Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity nebo Arboretum Žernovice. Také botanická zahrada při zemědělské škole Tábor. Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci, což je rodinná zahradnická oáza zaměřená na pěstování trvalek a květin. Taky babičina zahrádka u muzea Ludmila, to je u Lužnice v Třeboni, nebo u Třeboně, což je tradiční venkovská zahrada s ukázkou lidových zvyků.
0: Zájemci si mohou zahrady projít. Na mnoha místech je připravený i doprovodný program, tak jako právě teď v Rudolfově. Kam by mělo smysl podle tebe ještě dnes nebo zítra vyrazit?
1: Já bych si vybrala tedy úplně všechna místa, ale to samozřejmě bych nestihla já ani ostatní posluchači, takže zmíním některá místa, která nejsou běžně přístupná. Patří mezi ně například Lom svatá Anna v Měšicích na Táborsku, což je ukázková přírodní zahrada. Nachází se v místě, kde byl původní lom na kámen a kde už těžba není. Díky současným majitelům tam vzniklo ekologicky cenné místo z několika biotopy. Doplnili ho výsadbou původních keřů a starých růží. Vybudovali ze suti taky skalkové království. Nebo přírodní zahrada Lipák na Prchaticku, jedná se o soukromou zahradu na okraji Prchatic v lokalitě u Lipového dvora. Zahradu lze rozdělit do několika částí, nachází se v něm sad nebo louka. Lidé si v areálu můžou zacvičit, v 18 hodin přijít na koncert, ochutnat regionální marmelády nebo džemy. Takovou samozřejmě jsou samozřejmě všude i ty komentované prohlídky. Lidé se dozví nejenom o těch rostlinách něco, ale třeba si odvezou i nějaké sazenice. Je toho opravdu hodně. Já bych doporučila web víkendy otevřených zahrad. Tam se můžete dozvědět podrobnosti o všech těch otevřených zahradách i o programu. A když už jsem tady ještě v Rudolfově, tak jak jsme začali, tak skončili. končíme tady v zahradách nad městem. Musím zmínit, že pro děti je tady připravený taky program.

0: Weekend Hit of the Night, poměrně zásadní 80-kový hit tenkrát západoněmecké zpěvačky Sandry a možná i připomenutí toho, že sobotní noc můžete strávit třeba ve víru tance. Říkám třeba. Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice, dnešní podvečer, konkrétně krátce po 17. hodině, přivítáme v našem vysílání další díl seriálu Jihočeši. Kolega Filip Černý si do něj pozval Václava Votrubu, fotografa, bývalého novináře a hlavně úspěšného spisovatele, který se etabloval především v žánru hororového čtení. Tady je malá ukázka z jejich povídání.
1: Ještě jednu historku, protože poslední šumavský děs, který vyšel v loni, tak tam jsou hezký fotky, doprovodný ke každý kapitole a autor těch fotografií mi říká, hele, já nemůžu najít tohle místo, protože on jel na každý to místo, kde se to odehrává, říká, to nemůžu najít, říkám, no protože to místo neexistuje. Takže já miluju i takovou tu mystifikaci, která tomu šumavskému děsu patří, protože já jenom ještě dodám, kdo neví, co je šumavský děs, tak to nemá být jako... Jak to zní šumavský děs? Šumavský děs je postava, je to mýtická postava, která se jmenuje šumavský děs, to znamená s velkým D.
2: Vy jste zmínil to nakladatelství Golden Dog, pod kterým tvoříte, které se specializuje na strašidelné příběhy. Jste tam parta autorů. Co vás právě spojuje?
1: Co nás spojuje s ostatními autory? No. Já zase musím říct, že zase tolik autorů neznám. Ze stáj Golden Dog, ono se to rozrůstá, ale zase mám tam několik lidí, který bych označil za svý kamarády. U těch vím, spojuje všechny to láska k tomu žánru, k tomu hororu. Opravdu to jsou všechno srdcaři, kteří mají rádi ten horor. A já si nedělám iluze o tom, že samozřejmě tím, že ono to v posledních letech trošku vyrostlo, že to může lákat i leckoho, kdo takový srdcař není a řekne si, hele, teď docela možná začíná frčet horor, zkusíme to. A já myslím, že to ten čtenář vždycky pozná.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou. Šest mláďat Sýčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Mlýnově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu sýčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat sýčků do Bavorska a jejich rozšíření v plzeňském kraji.
1: Voliéru na sýčky na farmě Moulisových v Mlýnově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro sýčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Co třeba vy jste vypozoroval schování těch sýčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
2: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě sýčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u sýčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: Jim předkládáme živý myši, přirozeně zbarvený, hnědý nebo šedý, tak aby se oni postupně naučili sami si tu potravu ulovit, aby po otevření samotné voliéry byli schopni bez problémů v přírodě fungovat.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začaly zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začínají si zvykat na to prostředí okolní.
1: Tady ta voliéra letos vznikla nově. Proč právě tady?
3: Vznikla právě tady proto, že je to tady navázaný na pastvu dobytka, v tomto případě skotu. Je to pro ně prostě přirozený prostředí, kde můžou dobře lovit.
1: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci sýčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten sýček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření sýčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Mlýnova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Klasika na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V našem pravidelném sobotním seriálu máte možnost získávat tipy od známých osobností na místa, která mají rádi a mohla by vás inspirovat k návštěvě. Tentokrát si u nich Mirka Nezvalová povídala s ředitelem Českého vinařského fondu Zbyňkem Vyčařem, kterého potkala na českobudějovickém výstavišti právě u expozice vín.
1: Místa v srdci.
2: No pochopitelně, protože jsem ředitel vinařského fondu, tak to jsou moravské, ale i české vinohrady, protože vytváří krásnou kulturní krajinu. Pokaždé, když pijete víno, tak nemáte v té skleničce jenom tekutinu, ale skrývá se zatím právě i ta půda, i to slunce, i ta práce toho konkrétního vinaře. Takže když je člověk uprostřed těch vinohradů, tak si tu skleničku toho vína vychutná nejlépe.
3: Je troufalé zeptat se vás, která vinařská oblast je vaše nejoblíbenější. To je jako ptát se matky pěti dětí, které je její nejmilejší.
2: Přesně tak, a jak jsem říkal před chvilkou, víno je unikátní v tom, že se do něho propisuje ta lokalita, ten teroár, kde ta réva roste, protože každá ta půda má jináčí složení, jsou tam jináčí minerály, skutečně jsou i jiné řezy těch keřů, je jiná práce toho vinaře v tom sklepě, takže víno nabízí možnost celý život objevovat něco nového.
3: Morava nabízí obrovskou část cyklostezek, tak jezdíte také na kole mezi vinohrady?
2: Ano, samozřejmě jezdím, ale všem, kteří to tak dělají, a já to doporučuji, tak doporučuji také to, aby si tu skleničku vychutnali až poté, co se sednou ze sedla.
3: Děláte to také tak?
2: Samozřejmě.
3: Ano, oba dva se smějeme s panem ředitelem, ale každopádně je ještě něco, co byste třeba chtěl navštívit v jižních Čechách, protože si povídáme pro Český rozhlas České Budějovice?
2: Jižní Čechy jsou nádherné. Já jsem sem pravidelně jezdil na Šumavu, která je krásná. Je zde celá řada krásných historických měst a pro mě i to, že jsem čas od času pracovně přijedu do Českých Budějovic, tak vždycky se na to těším, protože to náměstí je nádherné, ty historické budovy, takže jižní Čechy patří určitě taky mezi mé oblíbené regiony, ačkoliv réva vina zde příliš neroste.
3: To je pravda. Jak relaxujete? Nad skleničkou vína anebo třeba procházkami mezi vinicemi, i když v Brně, kde máte sídlo, jich asi moc není?
2: V Brně nějaké vinice jsou, jedna je přímo na Špilberku, je to teda takový hobby projekt a ještě jsem to víno nepil, ale když se půjdete podívat na Špilberk, je tam vinice. Já teda nejraději relaxuji tak, že jdu skutečně na procházku, že jdu na procházku do přírody.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Já jsem teď nad tím přemýšlel, protože v minulém povolání jsem cestoval po celém světě a vlastně jsem zjistil, že člověk jezdí všude možně a nezná pořádně ani vlastní zemi. Takže myslím si, že i tady v České republice je pořád kam se vypravit a najít krásná místa.
3: Říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden máte možnost slyšet o místech, které má ráda Olga Vondráková z Českého Krumlova, která se věnuje galvanoplastice a také získala titul Žena Českokrumlovska.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla a než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeské řeky jsou většinou sjízdné. Voda chybí jen na dolním toku Lužnice. Demolice mostu u Jíloviště u Prahy omezí provoz na dálnici D4. Očekávané memorandum o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem má vést k otevření Hormuzského průlivu. Zítřejší obloha bude proměnlivě oblačná, naměříme do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou teď na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Zcela nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Může za to hlavně dlouhotrvající sucho.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sjízdné nebo i nesjízdné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
4: Vysvětluje mluvčí vltavského kempu Braná na Českokrumlovsku Václav Novák. Nižší stav vody potvrzuje i provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
5: To neznamená, že by voda tady nebyla. Objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude to na rafty.
4: Podle meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
6: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
1: Podle silničářů by měla uzavírka trvat minimálně do zítřejšího rána. Americko-íránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu. Uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Írán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu íránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump.
7: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o íránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Írán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Íránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Írán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomněla 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pieta byla dnes stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Mírně se ochladí, naměříme nejvýše 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody v Sokolské ulici v Třeboni na Jindřichohradecku. Počítejte s dopravní zácpou. Dojďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: krátce po 15. hodině pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrní tomu, co k nám každý den patří, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě další příběhy z regionu a chvíle, které stojí za poslech. Přes 50 let pečuje Jan Míša Černý o medvědy na Krumlovském zámku. Teď za svoji práci dostal cenu města. Více se dozvíme v reportáži. Jaro je v plném proudu a příroda nám ukazuje jednu ze svých nejhezčích tváří. A tak vás už za chvíli pozveme na návštěvu, která vás, nebo by vás, krásu aktuálního ročního období ještě umocní. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 15 hodin a 12 minut. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Pokud přemýšlíte, kam se vydat za krásou pivoněk, inspiraci můžete najít v následujícím rozhovoru. Pozveme vás totiž do botanické zahrady v Průhonicích, která disponuje jedinečnou sbírkou těchto oblíbených květin. V rozhovoru s Hankou Šoberovou se nám jí pokusí blíže popsat vedoucí zahrady Pavel Sekerka.
1: No úplně přesně spočítané nemáme, ale blížíme se přibližně k 1000 taxonům, čili 1000 druhům a odrůdám. Proč je nemáme úplně přesně spočítané, je proto, že zahrada se také věnuje šlechtění a máme tady semenáče, které ještě vyhodnocujeme, jestli stojí za to, aby jsme je dál pěstovali, pojmenovali, a nebo jestli tedy to není na takové úrovni pro to další množení a vlastně je zrušíme.
2: Teď stojíme u záhonu s pivoňkami dřevitými. No já jsem říkala, v čem oni se vlastně liší? A vy jste mi tak moc hezky odpověděl. Rozdíl mezi dřevitými a bylinnými, jaký je?
1: Tak dřevitá pivoňka je keř, takže normálně má větve nad zemí, na zimu opadává, ale ty větve zůstávají a z konců větví nám vyrůstá další rok ta nadzemní část zelená, včetně tedy velkého květu. Bylinná pivoňka má rozmnožovací pupeny v úrovni země, takže celá ta nadzemní část na podzim seschne, ta rostlina zatáhne a na jaře nám tedy vyraší ze země.
2: Jaké pivoňky tady najdeme u vás?
1: Tak u nás máme vlastně skoro všechny skupiny pivoněk, vyjma pivoněk, které rostou planě v Severní Americe a které se velice těžko pěstují. Máme tady pivoňky původní, bylinné a také máme různé hybridy mezi kulturními pivoňkami.
2: Která je takový nějaký váš unikát, které si skutečně ceníte? Nějakou vzácnost najdeme?
1: Tak tohle je složitá novinářská otázka, protože my samozřejmě máme rádi všechny rostliny, které pěstujeme. Těch unikátů je několik, tak samozřejmě jsme rádi, že máme některé ty naše odrůdy, protože jsme vlastně jediné pracoviště, které se v současnosti šlechtění pivoněk v České republice věnuje, a některé ty odrůdy jsou opravdu jinačí než to, co se dosud pěstovalo. Ale taky třeba máme jednu z vůbec nejstarších čínských pivoněk, kterou známe už někdy na přelomu tisíciletí, takže kolem roku nula. Jmenuje se Hulangyong. Je popsaná právě již někdy kolem toho roku nula. Je to skvělá dřevitá pivoňka, která je poloplná, tmavě růžová a opravdu se pěstuje přes ty 2000 let.
2: Pane Sekerko, když si budeme chtít vypěstovat pivoňky, poraďte nám, jak na ně, co jim svědčí, co jim nesvědčí. Je to rostlina našich babiček už, oni uměli s nimi zacházet. Mám pocit, že potom na nějaký čas vymizeli z těch našich zahrádek a teď se k ním pomalu vracíme. Tak nějaký návod na jejich pěstování, aby byly tak krásné, jako jsou tady u vás v Průhonické botanické zahradě.
1: Oni to nejsou rostliny našich babiček, ale našich praprapra babiček, protože už Matioli ve svém herbáři, takže na konci renesance píše, že je to růže chudých a tato rostlina je v každé venkovské zahrádce. To píše o takové té rané bylinné pivoňce, která má tmavě červené plné květy a která se pěstovala nejenom jako rostlina okrasná, ale i jako léčivka, protože opadané korunní lístky se sušily a přidávaly do různých čajových směsí. Co se týče pěstování pivoněk, tak samozřejmě musíme rozdělit pivoňky dřevité a pivoňky bylinné. Základní rozdíl je v tom, jak hluboko se ty rostliny sází. Protože dřevité pivoňky jsou v naprosté většině případů roubované a my potřebujeme, aby ten roub zakořenil a byl na vlastních kořenech. Takže dřevitou pivoňku sázíme co nejhlouběji. Někdy se dokonce udělá takový kráter, do kterého se zasadí, ta rostlina se úplně nezahrne, nechá se třeba rok až dva růst nad povrch půdy a potom se to celé zasype. Takže ty větvičky se dostanou pod povrch, pustí vlastní kořeny, v zemi se rozvětví a dostaneme nějaký bohatě kvetoucí keř. Bylinné pivoňky se pěstují jinak, protože bylinné pivoňky nesmíme v zemi utopit. Musí mít pupeny těsně pod povrchem půdy, říká se tak jako na palec pod povrch půdy, protože pokud je dáme hloubš, tak začnou trpět houbovými chorobami, začne nám ta nadzemní část po vyrašení odcházet a ty rostliny jsou slabé a nekvetou. Je to vlastně jeden z důvodů, proč bylinné pivoňky nekvetou, že

0: obrovské, dělá to velkou masu listů, je vidět, že ty živiny jsou opravdu potřeba, takže je musíme hnojit. Buď zetlelým hnojem na podzim, nebo minerálním hnojivem je hnojíme na jaře. Dokonce staří zahradníci za Rakousko-Uherska říkali, že nejlepší pivoňky jsou ty, na které se chodí čůrat.
1: Budeme k pivoňkám vůbec potřebovat nůžky? Stříhají se taky?
0: Bylinné pivoňky samozřejmě poté, co zatáhnou, tak tu nadzemní část musíme ostříhat. U dřevitých pivoněk stříháme odkvetlý květ s přibližně dvěma listy. Stříháme to po ten pravý pupen, protože v paždí těch horních dvou, tří listů se netvoří pupen a my to potřebujeme mít ustřižený u toho pravého pupene. A jinak dřevité pivoňky řežeme co nejméně, protože veškeré větší rány na kmínkách nám otevírají prostor pro to, aby se dostala dovnitř botrytída, a to je choroba, která nám nejvíce může ty rostliny ohrozit.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

S Kateřinou Vaničkovou a Šárkou Zavadilovou si budeme povídat o tom, co všechno nás tam čeká. Poslechněte si Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: Posloucháte sobotní dělčaské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Takřka přesně před 60 lety natočil redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Zdeněk Matějček následující rozhovor o vzniku klubu veteránů v Českých Budějovicích. To znamená, že máme před sebou další archivní perlu, tedy unikátní nahrávku Českého rozhlasu České Budějovice. V záznamu kromě redaktora Zdeňka Matějčka mluví František Ernest.
1: V Budějovicích máme klub přátel hokeje, chystá se klub přátel fotbalistů Dynama. Dokonce si vzpomínám, že máme i klub mladých cestovatelů, ovšem takový klub, jaký se zrodil, ten tady ještě nebyl, že, soudru Erneste?
2: No, ten tu nebyl a bude, určitě tu bude a musí tu být, protože přímo už jeho jméno, veterán klub, jako udává to, že lidi ví a veřejnost ví, že jsou tu stará auta v Budějovicích a jsou to třeba ty naše tři auta, která absolvovala několik závodů v zahraničí u nás. A právě kvůli tomu, že abychom se dělili s někým ještě o tu radost, jako o tu sice velkou práci a o to potěšení tím starým autem se svést, tak se s tím chceme dělit s jinými lidmi, který takováto auta vlastní, i když budou třeba mladší. No a proto jsme založili při automotoklubu základní organizaci 174 v Českých Budějovicích. Bývalý motokroužek se změnil na veterán klub. Je to něco podobného, jako je Simca klub, Fiat klub, Škoda klub, tak je veterán klub, který bude soustředovat pod svojí touto složkou, bude soustředovat stará auta nebo už ojetá auta, která zkrátka by se zúčastňovala těchto podniků v republice i třeba v zahraničí.
1: Pokud... Máte to nějak omezeno stářím těch vozů?
2: V zahraničí to není omezeno v celku, tam je to do 40. roku, takže takových aut by se našlo zde dost. Ovšem mladší vozidla musí být v úžasně dobrém stavu, jak karoserie, lak, vnitřek a všechno. Všechno musí být původní, protože kontroly, které jsou před závodem a v zahraničí, jsou dosti jako
1: přísné.
2: A aby někdo neobstál třeba, nebo tak byla by to taková hamba, nebo byla by to škoda v celku toho, že by ztrácel body jednak a potom, že by se jako říkalo, že Čechoslováci mají vozidla ve špatném stavu, i když jde o tyto veterány.
1: A jaká vozidla dostal do vínku právě veterán klub?
2: Do vínku dostává prakticky ty naše vozidla, to jsou jako vozidla našem majetku, ale...
1: Ještě máte snad nějaké motocykly, ne?
2: Máme motocykly, tři, jeden ještě z roku 1905, je to Puch, je to značka, která prakticky vyhrála ten první závod v Pacově. Na prvním okruhu, kdy vzniknula ta organizace, mezinárodní motorická organizace FIM. Potom máme NSU, dvouválec, taky na klínový řemen ze 14. roku a z 18. roku Triumfa, to je motocykl bez skříně, rychlostní, teda bez spojky, má přímý náhon řemenem zase na zadní kolo. Ten je jako z těchto, je také nejmladší, nejrychlejší, ten jezdí tak kolem 80 km. No a další vozidla vlastně scháníme pořád. Teď jsme dostali nový vůz, ne nový vůz, starý vůz, je to hasičský vůz, ale je to taková rarita, že značka Škoda, ovšem dělaná v licenci Hispano Suiza, má letecký motor, kolem 4000 obsah, šestiválec s dvojím zapalováním, všechno synchronizované jako do letadla, který má tak mít maximální rychlost kolem 140-150 km, tak teď nás čeká jako další práce tento vůz dát do takového stavu, aby se mohl těm mezinárodním pravidlům a těm zahraničním majitelům a jejich vozidlům rovnat.
0: Slyšeli jste další z unikátních nahrávek Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Záznam z roku 1966 o vzniku klubu veteránů v Českých Budějovicích. Všechny dosud odvysílané unikáty najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořady pod názvem Archivní perly.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 33 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na Krumlovském zámku už 52 let udržuje medvědář Jan Míša Černý tradici sahající až do počátku 16. století. A o medvědech Marii Terezii, Polixeně, Vilémovi mluví skoro jako o svých dětech. Za dlouhou službu teď navíc dostal i cenu města Český Krumlov. Za krumlovskými medvědy a jejich ošetřovatelem vás teď vezmeme v reportáži.
1: To je ta stará, jo. Tamhle leží mezi dveřma, když se podíváte tady z okýnka. Takhle, vidíte ji?
2: Ukazuje Jan Míša Černý na 33-letou medvědici Marii Terezii, nejstarší obyvatelku medvědího příkopu na zámku Český Krumlov. Kromě ní se krumlovský medvědář stará ještě o další dvě šelmy. Celodenní péče o ně začíná už v 8 hodin.
1: Já sem přijdu tak po 8 hodině, no a jsem tady do těch 12 do půl jedný. Po 5 hodině sem zase jedu, jsem tady tak do půl 8 do 8 hodin.
2: 80% potravy krumlovských medvědů tvoří ovoce nebo zelenina. Dostávají ale třeba i jogurty, tvarohy, rybí tuk nebo vařené vejce. Měsíčně vypijí 800 litrů mléka.
1: Samozřejmě nejradši mají, když se ho veme, tak mě, ne, to je jasný, ale jinak mají samozřejmě med, jo. A ten med já mažu na dřeva, na skálu a do toho pak vemu to vajíčko oloupaný a k tomu medu, do toho medu jim to takhle máčknu do toho, do té škvíry. No a tím mají právě ten pohyb a tu zábavu.
2: Původně měl Jan Míša Černý dělat práci medvědáře jenom dočasně. Péči o medvědy na zámku Český Krumlov se ale věnuje už 52 let. Celkově se mu do péče dostalo 16 medvědů.
1: Ono to začalo tím, že jsem vlastně kamarádil s bývalým ošetřovatelem a chodili jsme na pivo a hráli jsme karty. A on někdy to přepísknul, no a dal mi klíč a povídá Honzíku, jdi nakrmit, jo. A já jsem za něj vždycky chodil krmit a tohle to všechno. Paní bývalá ředitelka, to bylo v 75. roce, tak mi přinesla klíče a povídá Honzíku, nemohl bys to dočasně dělat. No a jsem tady 52 let.
2: I když se práce zámeckého medvědáře ještě neplánuje vzdát, nástupce už si Míša Černý vychoval, a to přímo v řadách své rodiny. Pomyslnou štafetu by po něm měl převzít jeho syn nebo vnuk.
1: A hodně mi sem chodí pomáhat vnuk a ten už jako by mohl sám krmit, ale samozřejmě já to ještě nedám. Jo? Takže dokud nebudu na vozíčku, tak tady budu.
2: Své zkušenosti a lásku ke zvířatům předává i při prohlídkách, které návštěvníky zavedou přímo do medvědího příkopu. Ročně provede i 100 exkurzí.
1: Chci být součást právě té historie, aby to lidstvo se naučilo ctít tu historii a i tu přírodu, i ty zvířata, protože na to si zapomíná. A strašně mě hřeje to, když jdu městem nebo tohlesto a děti na mě křičí, hej, strejda, medvědář. Jo.
2: Za 52 let své služby městu a krumlovským medvědům teď dostal i cenu města Český Krumlov. Ta každý rok oceňuje místní významné osobnosti.
1: Rado jsem měl samozřejmě, ale víc jsem byl překvapený. Já jsem vůbec nečekal nebo tohlesto, že bych někdy mohl mít takovouhle poctu. A já si myslím, že postupně by měl dostat takovouhle cenu každý ten významný občan, který něco pro to město znamená.
2: Přáním krumlovského medvědáře Jana Míši Černého je podle jeho slov narodit se v příštím životě jako medvěd a zůstat na krumlovském zámku, tak aby se o něj staral jeho syn nebo vnuk, kteří po něm péči o medvědy převezmou. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Slunce už vykukuje z pozamraků a k tomu se velmi hodí píseň Zuzany Norisové, která je taková veselá a optimistická. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Jihočeským vodákům komplikuje začátek sezony nedostatek vody. A to navzdory srážkově bohatšímu uplynulému týdnu. Většina jihočeských řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sízná jen místy. A vodáci se nedostanou ani na teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná.
1: I na raftech jsme to poznali, kdy opravdu háčci měli hodně práce a museli hlásit spousty kamenů a na mnoha úsecích jsme drhli.
2: Všímá si nízkého stavu vody ve Vltavě. A přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak, vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sízné nebo i nesízné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibyde.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Teď koukám na stav vody v Táboře, je to plně sízné i včetně jezů na plastových kánojích. Na raftech je to na hraně. Teďka rafty ještě půjčujeme, pokud to klesne o dalších 5 cm. Tak už rafty třeba na téhle části řeky nepůjčujeme.
2: Podle něho se i přes déšť v uplynulých dnech nepodařilo dohnat deficit z velmi suchého jara.
4: Ale to neznamená, že by voda tady nebyla, vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sýznosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Jistotu sýznosti po celé léto má díky regulovanému průtoku pouze zmíněný úsek Vltavy. V případě extrémního sucha by tak zůstala jedinou řekou, na kterou by vodáci mohli vyrazit, říká Václav Novák z kempu Braná.
3: Kdyby k této situaci došlo, tak věřím tomu, že to nejenom my, ale i ostatní kempy a půjčovny na Vltavě kapacitně zvládnou. Pouze bych pak doporučil vodákům, aby jezdili spíš v termínech pracovních dní.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hess.
8: Václav Votruba narodil se v Domažlicích, odkud se ale přestěhoval do Českých Budějovic, aby se mohl stát hostem v pořadu Jihočeši. Rozhovor s fotografem, hudebníkem, spisovatelem, stvořitelem šumavského děsu si můžete naladit v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: počasí.
1: Počasí dnes vypadá trochu jako na houpačce a zda tomu bude i po zbytek víkendu, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: No opravdu to bude jak na houpačce. Kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám proudí chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. V noci bude jasno nebo skoro jasno, až k ránu od západu postupně oblačno a na horách ojedinělé slabé přehánky. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost a místy slabé přehánky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů a na horách bude kolem 14. Vát bude podobně jako dneska mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7, v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Bio bude na nízké zátěži.
1: A teď nějaká pozitiva, ano, na začátek příštího týdne. Jaké bude počasí v té první třetině?
2: Záleží, co bereme jako pozitivum. Bude se oteplovat, to asi leckdo uvítá. Začne se totiž prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který bude ovlivňovat vlastně, nebo oblast vyššího tlaku, která bude ovlivňovat velkou část kontinentální Evropy. Oblačnost od pondělka do středy se dá přibližně shrnout jako většinou polojasno, bez srážek. Teplota bude ráno v pondělí kolem 10 a vlastně po všechny tři dny kolem 10 stupňů a odpoledne bude stoupat. V pondělí do 21, ve středu do 23 stupňů, pak do úterý a ve středu pak do 27. Už jsem se do toho zamotala. V dalších dnech bude ještě tepleji, od čtvrtka to vypadá na tropické teploty. Vítr bude zpočátku ještě mírný západní 3 až 7 metrů za sekundu, ale v dalších dnech už bude slábnout. Takže čím dál více tepla.
1: Tak to je pozitivní. Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme příjemný zbytek služby a těšíme se na slyšenou.
2: Taky se těším. Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
3: Jeho česká legendární kapela jménem Oceán připravila svým fanouškům pozoruhodnými událostmi a akcemi naplněný červen. Jehož středobodem byl koncert na výstavišti v Českých Budějovicích o první červnové neděli. Se speciálním programem zaznamenaným Českou televizí pro připravovaný dokument o této výjimečné kapele. A nešlo jen o obraz. Záznam z tohoto koncertu vyjde na CD i na vinilu. Koncert nazvaný Oceán živ je nabídl i jiné zajímavosti, ale dnes bych vás chtěl hudebně pozdravit ještě jinou novinkou Oceánu. Tato skupina v čele se zpěvačkou Jitkou Charvátovou přišla s unikátní verzí jednoho ze svých největších hitů, písní Naděje. Kapelní klávesista a spoluautor písně Petr Kučera to okomentoval těmito slovy. Píseň Naděje přinesl kdysi Petr Mok, nahranou na španělku i s textem. Zajímavé je, že se dá moc dobře hrát i u ohně. Ti bystřejší jistě poznají, že v textu je návaznost k písni Ráchel. A tak zde je skladba, pod ní jsou autorsky podepsáni zmíněný Petr Kučera, Dušan a Jan Vozáriové a samozřejmě Petr Mok. Naděje 2026 a Oceán s Jitkou Charvátovou.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voda v jihočeských rybnících a přehradách se mírně zhoršila. Na většině sledovaných míst je stále vhodná ke koupání. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Víkend otevřených zahrad má zvýšit povědomí lidí o zahradním umění i architektuře. Na jihu Čech se jich připojilo víc než 40. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvalita vody v jihočeských koupacích oblastech se od začátku sezóny mírně zhoršila. Stále ale zůstává velmi dobrá. Vyplývá to z aktuálních odběrů hygieniků na sledovaných místech v regionu. Nejlepší hodnocení číslem 1 získal Staňkovský rybník, voda u autokempu Radava na Orlíku a taky Lipno u Černé v Pošumaví.
2: Horší známku dostala voda u Podolska na Orlíku, kde hygienici zaznamenali zvýšený obsah chlorofilu a bakterií E. coli. Trojku dostal rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně, u citlivějších lidí tam může koupání vyvolat zdravotní potíže a hygienici doporučují se osprchovat čistou vodou. Na Lipně zůstává situace příznivá, voda v Horní Plané i v Lipně nad Vltavou je podle rozborů vhodná ke koupání. Z jižních Čech Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
3: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
3: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
5: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
3: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Začal víkend otevřených zahrad. Po celém Česku jich lidé můžou navštívit 360. Podívají se i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí o zahradním umění a architektuře. Na jihu Čech se k akci připojilo přes 40 míst. Po celý víkend můžete zajít třeba do Táborské botanické zahrady, zahrady květů a borůvkové zahrady v Borovanech na Českobudějovicku nebo do přírodní zahrady Kouzelné bylinky v Českém Krumlově. Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci si kromě komentovaných prohlídek připravila i přednášky s odborníky a výstavu.
1: Sport.
0: Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou. Navázala na týden staré druhé místo z Prahy. Žádná další česká slalomářka se do finále nedostala. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý byl Adam Březík, třetí skončil Filip Mareš.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorka havarovala na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku a dopravní zácpa se tvoří v Třeboni na Jindřichohradecku po nehodě v Sokolské ulici. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Městě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je švanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen 2 sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší. Hmm.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí.

0: Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
1: Vím, ale to už je opravdu dávno.
0: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese v chaloupce? Úplně sám. Proč?
1: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
0: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
1: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
0: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
1: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
0: Vím, ale nevím proč.
1: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
0: O tom nic nevím.
1: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
0: Ublížil jí někdo?
1: Mladý pane.
0: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
1: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
0: Aničko, tuším, že tě miluji.
1: Vy nesmíte nic tušit. Ne. Musím už jít, mladý pane.
0: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč, má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece vír otočí, když se valí příval, než li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než li zvedneš své obočí,

že je náš cit vůbec živ.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lyrický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malá jsou

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhali nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to pohledoval.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřila šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, stěje se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, co na tom smíchu? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmarnička, ty jsi...
8: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
9: Tak tuhle?
3: Jestli byla tak hodná.
9: Tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
8: No to je krása.
6: No, to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
8: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Co? Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
8: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? To, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
8: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
8: Víš, co to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
8: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkuji.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: mě nenapadlo.
0: Televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost, to když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchala, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty jsi kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina. Aha. Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti 4 sousedních zemí. Farma z holdingu Agrofert se chce znovu napojit na potok, který dříve znečišťovala. 65 let od svého založení dnes slaví Jindřichohradecká hvězdárna a planetárium Františka Nušla. Zítra bude proměnlivě oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům Schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích EU ukončily. Společnost SPV Plevnice z holdingu Agrofert začala v areálu svojí výkrmny prasat na Pelhřimovsku stavět novou výpust do potoka v Olešné. Z farmy dřív unikala znečištěná voda. Kvůli výraznému zápachu iniciovali místní proti vypouštění petici a na jaře ho předběžným opatřením zakázala Česká inspekce životního prostředí. Před několika dny se potok znovu zakalil.
2: Jednorázové zakalení potoka je prý důsledkem prací na nové výpusti. Pokračuje Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert.
3: Aktuálně probíhají stavební práce dle projektové dokumentace a připravuje se napojení na potok. Vše realizujeme v koordinaci s povodí Vltavy.
2: Povodí Vltavy se nakonec k dalšímu vypouštění vody do potoka postavilo kladně. Klade si ale několik podmínek, vysvětlila mi mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.
4: Vodohospodářské řešení zahrnuje komplexní úpravu stávající dešťové kanalizace, návrh zhybky, modernizaci retenční nádrže a zajištění kontrolovaného vypouštění do vodního toku.
2: Podle krajského ředitele České inspekce životního prostředí Jana Panského budou inspektoři na kvalitu vypouštěné vody dohlížet. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hvězdárna a planetárium Františka Nušla v Jindřichově Hradci dneska slaví 65 let od svého založení. Pro návštěvníky je do půlnoci připravený program, včetně komentovaných prohlídek, besed o historii hvězdárny nebo pozorování noční oblohy. V 18 hodin slavnostně odhalí desku připomínající 15. poledník a zprovozní původní kopuli s historickým dalekohledem. Jak hvězdárna uvádí na svém webu, zájemci si prohlédnou taky historické fotografie nebo nový model rakety. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města. A to prostřednictvím mobilní aplikace.
5: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
6: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrně na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku havarovala tam motorka. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobrý den, je tu další vydání pořadu Jihočeši a s ním Filip Černý. Dneska zasednul spolu se mnou k mikrofonu Václav Votruba, muž jedné tváře, ale mnoha profesí. Copywriter, fotograf, hudebník a spisovatel. O všech těchto profesích budeme v následující necelé půl hodině mluvit. A začneme hned u knih. Mám tu tři vaše knížky, Šumavský děs, to jsou pěkné horůrky ze Šumavy, Řeka ztracených duší, také netradiční příběh, zase jeho český. Co vás vůbec ke psaní přivedlo nebo pudí?
1: No, to je zajímavá otázka. Co mě přivedlo? Já vlastně nevím, já miluji literaturu celý život. Už od dětství jsem četl knížky, hororové knížky. Tak to mě lákalo nejvíc. Ale na druhou stranu já hned na to dodám. Já jsem často spojovaný jakožto hororový autor nebo označovaný za hororový autora, ale já to tak úplně necítím, že ne všechno, co se napsal, jsou horory. De facto jenom ten Šumavský děs, možná ještě kniha Insomnie, ale jo, psát strašidelný příběhy mě baví a vždycky bavilo. Ale myslím si, že ten přesah mám větší a chtěl bych toho psát víc a mě prostě psaní baví. Ale musím říct, že v poslední době jsem takovej, možná by někdo řekl, lehce línej. Já bych řekl možná lehce spíš vyhořelej. Mám teďka takový útlum, brhl jsem se na to nejvíc komerční, co jako spisovatel můžu dělat, a to je psát poezii. Takže poslední dobu píšu poezii a čekám, že z toho hodně zbohatnu.
0: Nejvíc komerční poezie, takže píšete, předpokládám, rýmované reklamní slogany.
1: No, já dělám marketingu, takže svým způsobem takové věci taky dělám, i když dneska už je to něco, co asi úplně zmizí díky umělé inteligenci, ale ne, prostě klasickou poezii, a já zrovna ty rýmy tam nemám, takže ne, ale já miluji poezii, já jsem to zjistil po svých třeba 5 letech, jsem zjistil, že poezie je něco, co mě strašně oslovuje. Jak psát, tak číst, takže teďka opravdu je to vtipný. Já si to samozřejmě dělám srandu s tím nejkomerčnějším žánrem, protože já vždycky říkám, že horory a je ta poslední komerce, co se dá psát, ale já jsem ještě sestoupil o ten jeden schod dolů a vrhl jsem se do poezie. takže asi nikdy žádnou vilu nepostavím ze svých knih. Kdo ví, Šumavský děs je docela úspěšná kniha. No?
0: Je to úspěšná kniha, ale na mě dělá dojem trochu subkulturní a že i to publikum čtenářské bude také subkulturní. Je ten dojem správný?
1: Jo, je to tak samozřejmě. Ono je to i tím, že ona, hororová literatura, ta hororová scéna v Čechách je vyloženě subkultura. Neexistovala, to je hrozně zajímavý. Já když jsem začal psát před 10 lety, jsem vydal první knížku, tak tady neexistovalo nic jako hororová scéna, žádný, jo, že by se ty lidi třeba srocovali nebo tak. A o autorech jsem moc nevěděl, minimum toho tady vycházelo, minimum autorů bylo. Ono je to taky tím, že oni třeba byli, ale nevycházeli nikde, protože to nikdo nevydával, protože prostě horor je jako opravdu antikomerční žánr. A on se to začal měnit po svých letech, může za to i třeba nakladatelství, pod kterým jsem já, což je Golden Dog. Myslím si, že to byl taky jeden z velkých impulzů, kdy majitel nakladatelství Martin Števko se do toho pustil naplno. Vydává to opravdu hodně, jde do toho opravdu srdcem, to si myslím, že je zásadní, že v tomto srdce je, není v tom rozhodně nějaký obchodní plán, ale ono se kolem toho začala budovat, ta komunita. To je na tomto fascinující, že opravdu za ty poslední roky to tady vyrostlo, ale pořád se bavíme opravdu o subkultuře, o něčem jako opravdu malým. Na druhou stranu, někdy mě to třeba mrzí u toho Šumavského děsa, protože já se s ním setkávám, že mi lidi říkají, já bych si to přečet, mě by to zajímalo, ale ty horory úplně jako nemusím. Jo? A já si myslím, že ta knížka má přesah, že to nemusí být bylo, že pro lidi, co mají rádi horory, možná naopak pro ty, co jsou třeba ortodoxní hororoví čtenáři, tak to bude smyslu jsem jako soft četba, jo? Takže mi řeknu, že to třeba není úplně horor. Těžko říct.
0: V čem je ten přesah? Nebo v čem se ho tam snažíte vy jako autor dodat?
1: Za mě osobně je přesah to prostředí. Jak tomu řeknu takovou historku, jak to vlastně celý vzniklo. Jo, já jsem před 10 lety vydal první knížku a já se oblibou říkám, já dneska jezdím dělat různý kurzy, co se týká psaní a tak. A vždycky říkám, já jsem u své první knížky udělal všechny chyby, co může autor udělat. Opravdu všechny. To znamená, zasadil jsem to do 50. let, ve kterých jsem nežil. Zasadil jsem to do prostředí Hollywoodu, ve kterých jsem v životě nebyl. Jo? A de facto jsem popisoval něco, s čím jsem neměl žádnou zkušenost. Pro mě to tenkrát byla taková podstata, miluji starý horor, celkové filmy jako Alfreda Hitchcocka a podobně. takovou knížku jsem chtěl napsat, ta vyšla, jmenuje se Na pokraji, ale jak říkám, všechno tam bylo vlastně špatně z toho hlediska, že člověk by měl psát to, v čem se pohybuje a trošku třeba do toho vidí, aspoň já mám takový názor. No a pak jsem si říkal, tyjo, hele, proč neudělat něco ze Šumavy? A to bylo ještě v době, kdy opravdu mně přijde, že dneska je zprofanovaný a někdy mě to mrzí, že někdo říká, všichni by nejradši psali ze Šumavy, ale já když jsem psal prvního šumavského děsa, což je 10 let zpátky, tak to ještě takový nebylo. No a najednou to bylo úplně o čem jiným, že člověk popisoval schválně, každou kapitolu jsem měl v jednom městě nebo v jedné obci nebo v nějaký samotě a podobně, schválně jsem tam popisoval ta místa a mi se strašně líbilo, že i ty místní lidi, kteří tam žijou, najednou mají v ruce knížku, která se odehrává u nich za barákem. A to pro mě byl ten právě takový ten hlavní přesah, že na jednu stranu ano, je to horor, ale na druhou stranu si to člověk opravdu spojí s tím místem. Z 90%. A já k tomu ještě dodám, já jsem ukecanej, jestli nevadí, ještě.
0: To my máme v rádiu rádi.
1: Ještě jednu historku, protože poslední šumavský děs, který vyšel v loni, tak tam jsou hezký fotky doprovodný ke každý kapitole a autor těch fotografií mi říká, hele, já nemůžu najít tohle místo, protože on jel na každý to místo, kde se to odehrává, říká, to nemůžu najít, říkám, no, protože to místo neexistuje. Takže já miluju i takovou tu mystifikaci, která tomu šumavskému děsu patří, protože já jenom ještě dodám, kdo neví, co je šumavský děs, tak to nemá být jako, jak to zní šumavský děs? Šumavský děs je postava, je to mýtická postava, která se jmenuje šumavský děs, to znamená s velkým D.
0: Vy jste zmínil to nakladatelství Golden Dog, pod kterým tvoříte, které se specializuje na strašidelné příběhy. Jste tam parta autorů, co vás právě spojuje?
1: Co nás spojuje s ostatními autory? Já zase musím říct, že zase tolik autorů neznám. Ze stáje Golden Dog, ono se to rozrůstá, ale zase mám tam několik lidí, který bych označil za svý kamarády. U těch vím, spojuje všechny to láska k tomu žánru, k tomu hororu. Opravdu to jsou všechno srdcaři, kteří mají rádi ten horor. A já si nedělám iluze o tom, že samozřejmě tím, že ono to v posledních letech trošku vyrostlo, že to může lákat i leckoho, kdo třeba takový srdcař není a řekne si, hele, teď docela možná začíná frčet horor, zkusíme to. A já myslím, že to ten čtenář vždycky pozná. Pro mě osobně je to stejný, jako já třeba jsem zešel z metalové subkultury a mě to připomíná tu metalovou subkulturu. To jsou opravdu srdcaři, kteří s tím jdou celý život.
0: Metal také nakonec hodně rád pracuje s těmi hororovými prvky, aspoň vizuálně.
1: Je to takový klišé, no, že to je propojený. Jo, samozřejmě je to tak, jo, ale taky znám zase plno autorů, nebo plno čtenářů hororů, co vůbec metal nemají rádi, takže...
0: Vy působíte v metalové kapele?
1: Působím ve dvou dokonce. Kapela Dark Angels a Auny. Jestli si můžu udělat reklamu, ta kapela Auny se píše s dlouhým A, dvě no a jedno I měkký. Ne, protože oni nás kolikrát čtou po česku, když to vidí, to znamená Ány. Někdy si myslíte takové tomu, že tam zpěvačku, že zpěvačka se jmenuje Anička, nemenuje se Anička, jmenuje se Neira. A Auny znamená islandsky řeka, my se s tou kapelou odkazujeme na sever Evropy a k Islandu a k té přírodě a tak. Nejenom tak, kdyby někdo chtěl třeba hledat.
0: No, já jsem už hledal, takže si pustíme kus skladby nazvané Whispers of the North, čili Šepoty severu a skupina Auny.

0: Je tu stále pořad Českého rozhlasu České Budějovice, Jihočeši. Dnes s Václavem Votrubou. To mě jenom napadlo, v Hollywoodu jste nebyl, na Islandu jste byl?
1: Já ne, zpěvačka, ještě mě ta nevzala. Ale i do toho Hollywoodu bych se rád podíval. Ale těch 50. letech by mě to zajímalo asi víc.
0: Vaše hudební angažmá nějak doplňuje nebo vyvažuje třeba vaše psaní?
1: Ono jsou to spíš váhy, kdy je to jednou nalevo, jednou napravo. Protože, kdybyste se mě zeptal před 8 lety, jestli jsem víc muzika nebo spisovatel, tak jsem tenkrát byl spíš takový, že by řekl, hele, dneska jsem spíš spisovatel, dneska se cítím zase spíš jako muzikant. Já teda dělám muziku přes 20 let, takže a nikdy jsem ji nepřestal dělat, ale měl jsem takový období, bylo to v době covidu, jak nás to pěkně izolovalo všechno, tak to je pro spisovatele úplně dokonalý, že jsme přestali zkoušet, přestali jsme samozřejmě hrát, takže místo toho jsem psal a do toho jsem byl zažraný, ale zjistil jsem, že mě to hraní fakt hrozně chybí. Takže před několika, my jsme s těmi Dark Angels měli pauzu, to jsme dali dohromady do toho, po pauze, do toho vznikly ty Auny a dneska jsem spíš muzikant. Já fakt miluji hudbu celý život, to je úplně pro mě asi alfa omega mýho života, hudba.
0: A pouze metal, nebo i jiné žánry?
1: Ne, vůbec, vůbec. A já jsem vzešel z metalu, rozhodně nejsem ten, co by říkal, dneska už metal neposlouchám, metal mám rád pořád dodnes, ale já poslouchám opravdu širokou škálu muziky. Já miluji především starý rock a 70, 60, ale miluji i třeba jazz, miluji soul, mě nevadí ani pop. Já de facto asi, kdybych měl říct, já spíš by bylo asi kratší říct, co nemám rád. A když nad tím přemýšlím, tak vlastně asi ani nevím. Ne, já miluji hudbu komplexně, prostě hudba buď člověka zasáhne, nebo ne, a nechci to rozhodně dělit na žánry, protože mně to přijde hrozně vlastně takový úzkoprsý, jo, koukat jenom na to, budu poslouchat buď tenhle žánr, anebo naopak znám lidi, kteří prostě odmítají něco z nějakého žánru, protože si myslí, že se jim to nebude líbit, ale já třeba osobně bych v životě nevěřil, že budu poslouchat folkovou hudbu. Ještě před 10 lety bych řekl folk nikdy. To bylo pro mě prostě jako český folk a podobně to bylo, a já teda dodám, že já dodnes nemusím český folk, jo, ale pak najednou člověk objeví Boba Dylana, Johnny Mitchell a Neila Younga. Neil Young mě mohl za to, že jsem objevil třeba folkovou hudbu a to mě hrozně baví na té hudební cestě, jak se to člověku otevírá, ty žánry, jo, protože taky, já nevím, třeba 10 let zpátky, možná víc, jsem objevil Amy Winehouse, o který jsem si myslel, že to je obyčejná popová hvězdička, kterou nebudu v životě poslouchat. A já se totálně zamiloval do Amy Winehouse. Amy Winehouse milu, tady mám takhle vytetovanou na ruce dokonce.
0: A jo.
1: Jo. A Amy Winehouse je moje hudební láska, ale co je na tom to nejdůležitější, Amy Winehouse mi otevřela cestu do jazzu, což je úplně úžasný. Já jsem díky Amy Winehouse objevil jazzovou hudbu a začal jsem poslouchat Milesa Davise a všechno možný, takže člověk nikdy neví, kam ta hudba zavede, to je krásný.

0: Amy Winehouse a její písnička v překladu nazvaná Láska je ztracená hra zazněla teď v povídání s Václavem Votrubou. Jaké místo teď ve vašem životě ještě zaujímá fotografování? Proč vy také fotografujete?
1: To je moje práce. Já jsem profesionální fotograf, reportážní fotograf, takže poměrně významná část mého života. A to mě taky baví, takže já mám šťastný život z toho hlediska, že já dělám opravdu to, co mě baví. To platí asi úplně celkově, s čím se živím a co dělám. Protože já jsem takový, že kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám.
0: A není to tak, že přece jenom v práci se takzvaně kreativně vyřádíte a kde potom berete ještě sílu třeba právě psát nebo se věnovat muzice?
1: Já jsem hrozně kreativní a když nic nedělám, tak já nesnáším nudu a mě normálně nuda unavuje. Já jsem z ní unavený, jako kdybych někde kopal příkopy. Takže já musím furt něco dělat, ale já mám výhodu, že já dělám sám na sebe, tudíž já si ten čas organizuju přesně podle toho, jak potřebuju. To znamená, že prostě jeden den třeba točím hudbu, dělám hudbu a další vím, že potřebuje co dokončit, nějaký texty, tak pracuji na tom, jo, v dalším, že budu fotit, takže... A je to krásný, jak je to rozmanitý, že vlastně mě, i když jsem říkal u toho psaní, že mám takový trošku syndrom vyhoření, což je pravda, protože mám za sebou, teď nevím, jestli 20 nebo 21 knížek, tak nějak... Takže si myslím, že už toho bylo dost a opravdu teďka cítím. Ale to je spíš zase takový ten životní vývoj, že mě to opravdu teď táhne hodně do té poezie a když už něco jdu psát, tak je tam ta poezie. Ale já neříkám, že za rok nebude zase to pnutí napsat nějakou knížku, protože já hrozně nerad v tomhle i, a myslím si, že to je špatně, i kolem toho psaní si říct, jo, dobrý, tohle se povedlo, tak za rok uděláme něco podobného. To nefunguje prostě. I v hudbě to nefunguje, protože někdy je něco úspěšnější a chtěl bych umět ten klíč a znát ho, abych to udělal podruhý znova. Vlastně nechtěl, protože podle mě to není umění. A já si myslím, že to je vlastně nevýhoda i vůbec jako nějaký mainstreamový popový scény a podobně, kdy se objeví něco, co zafungovalo, ale opravdu si myslím, že dvakrát se do té řeky nevstoupí, protože to by všichni pořád psali jenom superhity a tak. To musí mít konstelace hvězd na to správná.
0: Poezie píšete o čem?
1: Já mám venku jednu knížku, poezie, a ta se jmenuje Na Krchově koná se slavnost, takže to mluví asi za všechno, o čem je ta poezie. To je totiž moje taková zajímavá stránka celkově. O mě by kamarádi a lidi, co mě znají, asi řekli, že jsem veselý člověk. Možná doufám teda, že se mnou sranda. Ale co se týká umění, tak já miluji melancholii a prostě ponurost, možná třeba depresivní jako záležitosti. Nevím, jestli si tím ventiluju nějakou svoji stránku odvrácenou, je to možný, jo. A takže ta knížka, co jsem napsal, tak to je taková, já tomu říkám, hřebitovní poezie. A zároveň romantická, samý procházky po těch hřbitovech, no, a tak hodně. A to je zase, když se byl o té životní cestě, mě k té poezii přivedla undergroundová scéna. Myslím, vyloženě opravdu undergroundový autory. Jako třeba Jáchym Topol, Filip Topol, psí vojáci.
0: Je takové to klišé, které se často říká o komicích, že

0: komik baví lidi a potom je doma zasmušilý. Vy jste říkal, že jste veselá kopa, ale píšete ty melancholické knihy, tak doma jste potom melancholik nebo právě veselý?
1: Já jsem vždycky doufal, že takovou otázku nikdy nedostanu, jo. Já vlastně nevím, já tu melancholii v sobě mám, jo. A zároveň ale mám v sobě tu radost ze života, takže u mě je to takový koktejl. Já vždycky říkám, že jsem smutno veselý člověk. No a jo, něco na tom je, no. Rozhodně nejsem jako člověk, který by chodil tady denně v nějaký depresi. A ne vždycky má člověk jako tu radost, no, z toho, co se kolem děje. Já jsem vnímavý hrozně na to, co se kolem děje, a mě to nenechává prostě chladným. Celkově situace prostě, která kolem nás je, to, jo, jako obecně se to na mě podepisuje. Takže jsem veselý i smutný. Asi já bych řekl, že takhle to má většina lidí. Málo kdo podle mě je veselý pořád.
0: Vy teď jste na volné noze, ale také byly doby, kdy jste byl zaměstnán, psal jste v novinách. Je to dobrá průprava právě pro kreativní tvoření na té vlastní noze?
1: Nejlepší. To byla nejlepší vysoká škola mého života. Já jsem ve 20 letech se přestěhoval ze západních Čech z Domažlic do Českých Budějovic s tím, že jsem sem šel na vysokou školu. Abych zjistil po prvním semestru, že to není pro mě obor, který jsem studoval. Nevím, proč jsem se ho vybral, ale ono v 19 letech jsem měl úplně jiný starosti, než vybírat obor vysoké školy. A potom jednou semestru jsem si řekl, ne, kašlu na to, dám si půl rok pauzu a pak bych mohl zkusit jít na pedák, protože mě lákol učit. Ale já jsem nastoupil do novin. Po týdnu prostě to byl asi osud, protože ve stejný okamžik, kdy já jsem hledal, kde bych se uplatnil, tak hledali v novinách redaktora. A já jsem psal prostě třeba jako od 13 let různý jako takový jako recenze hudební a tak. Měl jsem vlastní zin dokonce hudební, který mimochodem, co je hrozně vtipný, já jsem někdy opravdu ve 14 letech založil hudební zin, který se jmenuje Metal Forever. On existuje dodnes. To je úplně fascinující. Existuje v internetové podobě. Já už tam sám nepíšu 15 let, jo, ale ty lidi to táhnou dál. To je opravdu fascinující. A dodnes si pamatuju, když jsem přišel na pohovor do té práce a takhle jsem tam nesl vytištěný ty své články a říkal jsem, a píšu tady a tamhle, a oni na mě se na to ani nepodívali a řekli, jo, bereme, zítra nastupuješ. Říkám, perfektně, pak jsem zjistil, že samozřejmě měli, jako potřebovali rychle někoho najít, jo, takže to, ale to byla nejlepší škola mého života. Já jsem dělal 6 let v novinách a tam je to tak rychlej svět. Rozhodně to není o tom, že člověk nastoupí do novin a měsíc se školí nebo něco. Ne. Já jsem nastoupil a druhý den to bylo, kde dělat rozhovor tamhle. Za měsíc je tady ministr, nevím čeho, jo, něčeho. Kde za ním dělat rozhovor? A já prostě byl 20-letý vykulený kluk a to mě fakt naučilo všechno. Těch 6 let v novinách to byla škola úplně maximální.
0: To byl Václav Votruba, fotograf, hudebník, spisovatel, strůjce šumavského děsu a muž mnoha dalších podob. Díky za rozhovor.
1: Já bych to chtěl zakončit vyloženě pozitivně, tak vám chci všem vzkázat, že vás šumavský děs pozdravuje a z Mouřence, kde teďka přebývá, takže až vyrazíte na Mouřenec na Šumavě, tak můžete se jít podívat, jestli tam někde šumavský děs je. Je to obrovský sympaťák.

0: V Zelených světech připomeneme víkend otevřených zahrad, probereme si trvalku zvanou Amsonie, farmářka Lenka Šulcová poví, jak hnojit bez chemie a zavítáme i za zkušeným pěstitelem tilancí a bromélií. Magazín pro milovníky zahrad začíná v neděli krátce po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Milí přátelé, hezký večer, začínají koncertní ozvěny od tří lvů a při jejich poslechu vás vítá Jiří Kasal z Českého rozhlasu České Budějovice. Zanedlouho odstartuje již 35. ročník nejprve folkového a postupně vícežánrového festivalu Okolo Třeboně. Jehož hlavní tváří je od začátku až do současnosti známý muzikant, violončelista Pavel Barnáš. A myslím, že je to dobrá příležitost se vrátit k jednomu obzvláště vydařenému koncertu tria velkých osobností české písničkářské a folkové scény minulých desetiletí. Vlasty Redla, Slávka Janouška a Jaroslava Samsona Lenka. Z konce června roku 2007 právě v rámci hudební přehlídky, která rok co rok otevírá letní prázdniny v jihočeské Třeboni. V současnosti má tento festival maličko jiný formát a dějiště, ovšem tehdy byla hlavní scéna umístěna na Třeboňské zámecké nádvoří a na tom místě byl také náš přenosový vůz a tak jsme mohli onen koncert pánů Redla, Janouška, Samsona, Lenka zaznamenat a nyní se k němu po dlouhé době vrátit. Je to navíc cenný dokument doby. Tehdy toto unikátní seskupení písničkářů mělo rok po vydání alba Barvy domova, které následovalo 11 let po desce Kde domov můj. Nejen k tomu, ale i k mnohem starším písničkám se program koncertu vztahoval, neboť Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk začali spolu vystupovat už na sklonku 80. let, aby pak natočili společné album s výmluvným názvem Zůstali jsme doma. Dlužno ještě podotknout, že řada písniček ale čerpala ze solových kariér těchto stále oblíbených písničkářů. Tou první je skladba spojená s Vlastou Redlem. V pořád.

se střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. A u nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu přečte si úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Milý táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Nechci tu motorku, co si myslí.

zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pámu to vidí. Všichni se po smrti sejdeme kolem velkýho piána a budem hrát samý veselý až do rána. Jenže příteli, mě to už dávno nějak nestačí, že tam nahoře budem takový, jaké se tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně inačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Štěstí se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu. Ale střílet se

asi spití špatně mi tráví, už asi taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím.

My vám budeme dneska hrát zejména písně z CDčka, které vyšlo loni, jmenuje se Barvy domova, ale taky i takové ty starší, na které určitě čekáte. A teď zahrajeme píseň, která se jmenuje Mane nobiscum domine, latinský název je z toho refrénu. Znamená to zůstaň s námi, pane, akorát jsem nepoužil dovětek, neboť se připozdívá.

0: Jsem si pro vás připravil jednu takovou chcípničku. A myslím, že budu hrát tichou věc a on si přinese... Jsi to vzal? Zdravý, co... No, dobře, no.
1: Já jsem na to si hrál.
0: Dobře, dojemné teda. No, dobře, no. Chci popláčet, mnozí z vás, než to dohraju, se slzami oči zatlačí. Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám. A slyším křik a hlahol děti, ten drak ti nepoletí. A já se snažil a tolik chtěl, aby mi letěl a aby mi šel. Už vím, jak chutná posměch dětí můj, letěl až na potřetí.

až na potřetí. Ne všechno člověk zmůže sám, však co jsem chtěl, to nakonec mám. Většinou už ti draci letí v tom životním poli.

až na potřetí. Jestliže kouzlo dáno je ti, tak si ho hleď, ať neuletí. Je spousta lidí, co nemají víc, spíš nic, ani na potřetí, spíš nic.

Zahrajeme píseň. Milostnou píseň. Teď už je dost velká tma, teď tam můžou být i ty ruce. Bude to píseň o tom, jak mě jednou na přehradě málem pokousali psi. 3, 4...

0: Jsme dlouho přemýšleli, které zahrát písně, a pak jsme došli k tomu, že některé ty písně jsou tak staré, že když je teď zahrajem, tak vlastně mnohým z vás budou připadat jako úplně nové. I pro nás bylo zvláštní zjištění, než jsme se znova naučili, jak to vlastně bylo.
1: Já ještě musím k tomu textu, tady asi možná nebudete všichni rozumět, použil jsem valašské slovo šáší, to znamená asi něco asi jako chabaždí.

zpívat. Pastýřu, pastýřu, špatně se zdíval, jak se vysoko na špičkách znášíš.

0: asi tak, jako ženci, když nežnou.
1: V půl osmé to už je ráno, po lávce přes lásku a po lásce přes lávku

půl osmé zůstat tam, kde jsem, na potřetí Mane Nobiscum Domine a v pořádku. To byly písničky, které jsme vybrali z první části velmi působivého koncertu na festivalu Okolo Třeboně na konci června roku 2007 legend české písničkářské scény, zároveň skvělých muzikantů Vlasty Redla, Slávka Janouška a Jaroslava Samsona Lenka. Jejich společné účinkování skončilo už před 12 roky finálním koncertem posledního turné v Českobudějovické metropolu. O to více mohlo být i emocionálně zajímavé zavzpomínat na tento koncert. K němu se ale ještě v některých příštích koncertních ozvěnách od Třídvů vrátíme. Ty dnešní je možné považovat také jako upozornění na letošní 35. ročník festivalu Okolo Třeboně, který je právě za dveřmi. Před poslední písničkou Slávka Janouška Provizorium už vám, přátelé, Jiří Kasel děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jenom to dobré.

0: V nedělním Vltavínu zavítáme proti proudu času do století páry, abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla a než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeské řeky jsou z většiny sjízdné, voda chybí na dolním toku Lužnice. Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl o necelých 20 tisíc. Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství Evropy v Portugalsku v závodě na 500 metrů zlatou medaili. Zítřejší obloha bude proměnlivě oblačná, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Na Vltavě, na Soumarském mostě je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
3: V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. V Jihočeském kraji žilo ke konci března 652 105 lidí, skoro o 800 míň než na konci loňského roku. Celková porodnost byla v prvním čtvrtletí na jihu Čech nižší než průměr Česka. A kraj se zařadil na 8. místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla na Českobudějovicku, nejnižší naopak na Českokrumlovsku a na Jindřichohradecku. Ukrajinské drony provedly nálet na ropný a plynový terminál v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Podle tamních úřadů jeden člověk zahynul a tři lidé byli zranění.
5: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 5 nádrží na ropu a 2 nakládací zařízení v terminálu ruské společnosti Taman Neftegaz. Další zásobníky byly zničeny nebo silně poškozeny ve Volgogradské oblasti. Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimír Saldo na sociálních sítích potvrdil, že Ukrajinci opět zasáhli Čonharský most spojující anektovaný Krym s pevninou a provoz musel být zastaven. Rusko svrhlo 3 letecké bomby na Sloviansk. Zranili nejméně 6 lidí, z toho jedno dítě, a poškodili přes 20 budov, oznámila vojenská zpráva Doněcké oblasti. Z Oděské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Kajakář Josef Dostál se po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého posunul na mistrovství Evropy v Portugalsku na první místo v závodě na 500 metrů. Má 5. evropský titul. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Své dojmy popsal v rozhovoru pro Český rozhlas.
6: Zní to krásně, vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná, jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách až 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. A první přání je k diamantové svatbě pro manžele Marii a Miroslava Interholcovi z Blanska u Kaplice. A pokud by to bylo možné, zahrajte jim prosím písničku od Michala Tučného Báječná ženská. Milí rodiče, nyní už i prababy a pradědo. Ze srdce vám blahopřejeme k úžasnému diamantovému výročí svatby, která se konala dne 4.6. roku 1966. 60 let je kouzelné číslo, které ukazuje, jak silná je vaše láska a odhodlání. Děkujeme vám za vaši lásku, trpělivost a vše, co jste nás naučili a my mohli předat dál svým dětem. Do dalších let vám přejeme hlavně pevné zdraví, radost ze života a spoustu krásných společných chvil. To vše ještě mnohem víc vám přejí syn Mirek s manželkou Helenou, dcera Ivana s přítelem Rudou, syn Zdeněk s manželkou Hankou, vnoučata Jarda s přítelkyní Ivetou, Jirka, Honza s manželkou Mirkou, Zdeněk s přítelkyní Ivetou, Zbyněk, Pavel, Mirek s přítelkyní Věrkou a Helenka s manželem Lukášem. A nakonec ještě veliká pusa od pravnoučátek Marečka, Janičky, Vojtíka a Rozárky.

České Budějovice a Melodie Podvečera. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela a Emilky z Moškových Mámo a táto, děkuji vám pro Jiřinku Novotnou k narozeninám. Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci ti tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ, moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne.

0: Honem honem zpívala Lenka Filipová s Karlem Zichem a rychlost se nám bude hodit i v následujících minutách. V zítřejším nedělním Vltavínu totiž zavítáme proti proudu času do století páry, abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla. A než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Čeká nás totiž připomínka 15. června roku 1909, kdy začaly v Českých Budějovicích jezdit pravidelné linky tramvají, ale souběžně s tím i trolejbusy. Zajímavostí s tím souvisejících je hodně. V následující ukázce si připomeneme například kuriozní situaci při přejezdu řeky Malše. Redaktorovi Zdeňkovi Zajíčkovi ji popsal fotograf Milan Binder.
1: Ten prodavač lísku byl vlastně i v tom vlečném voze, pokud byl. No a to, že se nastupovalo za jízdy, to asi opravdu fungovalo. Mě samotného teda překvapuje, jak těsně třeba kolem loubí ta tramvaj jezdila. Podle kolejí je to znát. Já bych určitě byl několikrát přejetej tramvají, kdybych je zažil.
2: Jak vůbec veliké byly ty vagóny a kolik pojeli lidí?
1: V tom voze bylo 18 míst k sezení, 12 míst k stání. A je fakt, že třeba pro toho řidiče to byla hrozná řehole. Ten měl kožich, že jo, a tam to ovládal v zimě. Lehce topil motor do toho vozu hlavního, ale říkali, že to až moc netopilo, ale do toho přívěsu tam vůbec žádné topení nebylo. Byly úplně kolikrát zamrzlý okna, že nebylo z toho ani vidět. A v Budějovicích se tomu přezdívalo lednice, tomu vozu, takže to tak bylo.
2: Naše povídání o tramvajích v Českých Budějovicích jsme začali na trase Pražská. A když se člověk dostane na opačnou stranu města, tedy směrem na jih, to znamená na tu Lineckou, čili Elko, tam je nutné překonat řeku Malši. Jak to tenkrát ta tramvaj řešila?
1: Most tady byl, ale byl tady most, který měl podstatně nižší nosnost než most, který známe ze současnosti. Bavíme se samozřejmě o Zlatém mostě. Ten původně neunes tramvaj zatíženou lidma. Takže první tramvaj, která jela ráno, zastavila před mostem,

0: Lidi vystoupili, tramvaj přejela, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Pak už se to dělalo formou střídání, že přijela tramvaj za most, lidi přešli, nastoupili do další, takže už to přes ten den fungovalo. Ale ta první fungovala tak, že opravdu, když šla z vozovny, přivezla lidi, ty vystoupili, přešli most solo a nastoupili.
1: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu, celý pořad si poslechněte zítra ráno po zprávách v 9 hodin.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
4: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a sobotní Melodie podvečera. Obracím se na vás s prosbou o zahrání písničky pro mou manželku, která 11. června oslavila krásné životní jubileum. 81. narozeniny. Z celého srdce ti přeji jen to nejlepší, především hodně štěstí, spokojenosti, ale hlavně hodně zdraví a ať tě život stále baví. Mám tě pořád rád, ty roky po tvém boku uběhly jako voda. Jsem vděčný, že máme jeden druhého, vždyť jsme spolu už 65 let. Při této příležitosti pozdvihni mína skleničku a poslechni si tuto písničku, která ti jistě udělá radost. Jmenuje se Mis dobrých nadějí. Děkuji vám, Josef Vávra, Český Krumlov.

Martinová, Nebe, peklo, ráj, posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Hezký sobotní podvečer. Když máme to fotbalové mistrovství, vybírám Aleše Brichtu Nechte vlajky vlád. Antonínům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, zvlášť fotbalovým fanouškům. Sylvie z Prahy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: po uši.
1: Halo, já nic nevidím.
2: Správně, vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

18 hodin a 57 minut z dnešních melodií podvečera téměř vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Radek Diviš. Přeji vám příjemný podvečer a to samozřejmě ve společnosti Rádia vašeho kraje Českého rozhlasu České Budějovice.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voda v jihočeských rybnících a přehradách se mírně zhoršila. Na většině sledovaných míst je stále vhodná ke koupání. Za 52 let služby si zámecký medvědář Jan Míša Černý odnesl cenu města Český Krumlov. Maďarský expremiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz. Protikandidáta neměl. Zítra naměříme nejvýše 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvalita vody v jihočeských koupacích oblastech se od začátku sezony mírně zhoršila. Stále ale zůstává velmi dobrá. Vyplývá to z aktuálních odběrů hygieniků na sledovaných místech v regionu. Nejlepší hodnocení číslem 1 získal Staňkovský rybník, voda u autokempu Radava na Orlíku a taky Lipnov u Černé v Pošumaví.
2: Horší známku dostala voda u Podolska na Orlíku, kde hygienici zaznamenali zvýšený obsah chlorofilu a bakterií E. coli. Trojku dostal rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně, u citlivějších lidí tam může koupání vyvolat zdravotní potíže a hygienici doporučují se osprchovat čistou vodou. Na Lipně zůstává situace příznivá, voda v Horní Plané i v Lipně nad Vltavou je podle rozborů vhodná ke koupání. Z jižních Čech Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: 6 krumlovských osobností převzalo letos cenu města Český Krumlov. Radnice ji každoročně uděluje za dlouhodobý přínos městu. Ocenění dostal i zámecký medvědář Jan Míša Černý.
3: Rado jsem měl samozřejmě, ale víc jsem byl překvapený. Já jsem vůbec nečekal nebo tohle, že bych někdy mohl mít takovouhle poctu. A já si myslím, že postupně by měl dostat takovouhle cenu každý ten významný občan, který něco pro to město znamená.
0: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
4: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
5: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
4: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, během dne slabé přehánky. Teploty do 19 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně se na jihu Čech jezdí bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt válčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně, takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí s tím hříbětem v této

0: dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starý zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby ty byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme je vedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak lisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně

0: Ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky. A to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení Hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
1: A komu za to vděčíme?
0: Dvorní architekt Kladrubského Hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečku. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu tři ročníky klisniček a tři ročníky hřebečku. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku za přehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích. Vyšla

0: napojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadních změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace, takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí. A je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští, odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale Právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí, pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihle lidi nebudou moc ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než to tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
8: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
3: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest, neboli přišel svátek, naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci predstavujú svoje tradice, svoju hudbu, kulturu, jídlo.
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. Moto.
9: Moto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás opravdu důležité.
1: O.
10: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra taky na Rabí a Kašperku.
1: Sport.
0: O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhajce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorskou

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David. Thank you.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kde jsi?

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800. A počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Ham United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení, běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny, v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom,

0: vyhledávačem a tak toho můžete vyřešit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal, a v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby, a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotový. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší, takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starí lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný. Ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mi zelený chlap,

0: ty odcházíš, jí, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: No
3: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece no. Si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No. No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, ty to
2: já,
3: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To, včera jsem byl.

0: Valo.
1: No, to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
1: No, a... no, no, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
1: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný. No,
1: ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
2: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátký a říká, pane Krátký, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je

0: jiná. Dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhlédl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
1: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
0: A víš, že neznám?
1: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdeme do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
2: Tak jen si musím podpravit.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili
3: no,
2: ještě?
3: Určitě. No, určitě. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
3: Luděk.
2: Luděk.
3: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že jo? No, tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prově, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo, no.
3: No, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
2: Tohle, tě, no.
3: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba... Co bys si dal? Já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej...
3: Proč? No tak...
2: Tím je náš život doslova protkán. Já bych...
3: Ne, to já si to... Já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: No tak, dobře.
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal. No a já myslím...
3: Nebo ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne. Ne.
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
1: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu. Chraň
1: se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, skazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku.
2: Já uklidni se, dítě.
3: Miláčku.
1: Jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
1: zvláštní školu. No.
0: Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra, co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvedeš ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, ale peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naleža to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat k ruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, no, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima, ahoj.
2: To si od mě s tobou,
1: no, jasně.
0: Jiří Cízler.
4: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali, a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdem, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
3: Mohl?
0: Prosím.
3: Yeah.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od večera od 5 hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě, u Mostu. Prostě máme takový míst víc, když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako by na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu, a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin, další povídání. No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hráblo do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když tam za to bylo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky, ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy rád, anebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 1999, kdy jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
0: Takže tam máte co říct, musíte. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je také velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
1: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně. Těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Olinek, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme si teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby přeskakovala. Ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tam to předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, ale dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho,

0: Má někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme
1: to
0: říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře. Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku. Budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, že vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní uspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: to nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jako že má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázali odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o to nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově je vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já to často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník a to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí, myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest a hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kde jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kde, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký, takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou. Ty její vyprávění a pohádky nám četla, tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval, linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i zemřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný pravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. Tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená. Ona k tom porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Nemůže on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá. Ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vytávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou se jeteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravečkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vypravila z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Ostrovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tedy krásného psa irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Jak tu srnečku, tak tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si to o to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku ve formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v Nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15, 16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, ty taky jsme hráli s Oldou třeba i u vody, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídala, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takhle nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlédnout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala, a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona to ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou, a ještě měla 2 bratry babka. No, ale ona říkala, že je Češka, a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to byl se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ju tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat v tom, ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladilo a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. Jo. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku. 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vypuslechete, já nevím, teda jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět. A ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete kafe, mám vám koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodí hlavně po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom nás to voláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že

Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, no teď Marie. Mi to vypadlo, Marie. Marie, zdravíme vás moc, odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.

0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka, dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peř, to se tak chodívalo, když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý paní, jsme říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No, tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový. No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se tak lidé schází na tu stejnou aktivitu
1: v celém
0: Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubali ty husy, nechalo se to peří vysušit, že jo? A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to udralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli člobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Koho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával nářadí. On řekl, teď mě podeš, roubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. že, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no ale to je jedno. Je to moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešle posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když viděl šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře,
1: zahalejte zase. Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím vás.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: Ano, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili, my jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno, nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. A to znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dies a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne. Ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrým vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep, a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka o něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to je úplně se jich vydivím, jo, že takhle to zvládáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve hlase, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak
1: no.
0: Vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku, tak já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, no, trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já rád cestuji po světě, přiznávám si, rysci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozdělí víno ten rok byl jinačí, ten by, rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. To vadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže no, wow. Bylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký no. Penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo zbývat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávali různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, pobídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité.
1: To
0: a víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches, no. Tak
1: to
0: byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Parpoříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televize?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dej ti to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchtyno, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchtyno? No, jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Ano.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem věl se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem navěděl.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty muž.
4: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo jindy.
6: Neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzny a viděla tam prostě na obrazovkách různé soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to po

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse malý, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkny, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, ha!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ono je taky blbost neplnit plán.

0: Ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
1: Madono má, kraj tiše sní.
2: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
1: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
2: No, co už

0: se mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještě tím smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Dáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková, to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli.

0: Pane řediteli? Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit.
1: Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje.
0: Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj.
1: Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Yeah. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi. Hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka, kuku, kuku, jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle, a manželky, hele, táto, siránu, táto, táto, táto, táto, aha, to není můj, táto, táto, siránu. Jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
0: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být. Vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
1: Teď ten si ráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata a ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne, jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
2: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
3: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou, nebo s určitou dávkou humoru, nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádný nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: Snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Kubáčkovi?
4: Hubáčko? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi prvním a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastupoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: zatracená.
3: Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, pojď. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, pane, Kariku, sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, se Brašek.
3: Brašek?
4: No jo,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
5: Ale pozor! Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš?
4: Počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se, já jsem hodala, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No,
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýv máš,
3: jo, mám.
4: Jo,
3: mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic,
3: neděje?
4: Je, jsem. No, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: Půl osmi a pět minut, no. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kristus.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

se mi nezdá.